mi běhá po zádech. Mám tajnou skříň a v ní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu.

Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a

0: znal ďábla a měl to všechno doznat před biskupem.
1: To není možné.
0: Nottingham zabavil všechny pozemky Locksleyů.
1: A ty tomu věříš?
0: Ani když mi vypíchli oči.

0: svědomí.
1: Nechci, aby mě viděli s psancem. Vypsali na tebe odměnu.
0: Kolik?
1: 100 zlatých.
0: Jenom? Brzy to bude 1000.
1: Za 1000 bych tě udala sama.

0: Co ty jsi nás přivedl do téhle mizerie, Loxley?
1: Nottingham nás chce rozeštvat.
0: Už jsme rozeštvaní, boháči. Já nejsem slepej jako ten stařec. Zase chceš mít navrch? Šerif ocenil tvou hlavu na 500 zlatých. Měli bychom tě vydat.
1: A myslíš, že až bude po mně, tak vám šerif všechno vrátí?
0: Dá nám tu odměnu a všechno nám promine.
1: Omyl. Jednoho jako druhého vás pověsí.
0: A co máme dělat? Bojovat proti ozbrojencům kamením a holýma rukama?
1: Když bude třeba.

0: Všechno je záminka, abys ke mně pronikla a zabil mě. Co, Vile? Co uděláš? Ale chci vědět, jestli boj dovedeš do konce, jestli se neotočíš a neprchneš jako rozmazlený boháč, za kterýho jsem tě vždycky měl. Ty jsi lepší střelec.
1: Je to nebezpečné.
0: Tvůj úmysl taky.
1: Ať Azim vymyslí cokoliv, musíme to zvládnout.
2: Ty jsi pro mě přišel. Jsi naživu?
1: Zemřel bych pro tebe.

0: námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Velká prezentace sociální pomoci v Olomouci. Na Horním náměstí se ve čtvrtek uskuteční veletrh sociálních služeb a Den pro rodinu. Svou činnost tu představí 47 organizací působících v sociální oblasti. Akci doprovodí program pro rodinu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Ulice hlídá Přerov svým kamerovým systémem. Místa, která monitoruje, jsou jasně označená. Radnice nyní nechala vyměnit zastaralé infocedule, které upozorňují veřejnost na kamery.
2: Důvodem této obnovy bylo především zlepšení přehlednosti a srozumitelnosti značení pro občany i návštěvníky.

0: lokality patří nejvíce navštěvovaným a jasné informování o monitorování prostoru je zde proto zvlášť důležité.
1: Vysvětluje mluvčí města Přerova Lenka Chalupová. A v Přerově ještě upozorníme na vojáky. V katastru Penčic, Čekyně a Žeravic začne v úterý vojenské cvičení. Potrvá 2 dny a cílem je zdokonalení schopností vojáků. Vojáci se nebudou pohybovat v obydlených oblastech.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Oficiální návštěvu Zlínského kraje plánuje prezident Petr Pavel s první dámou Evou Pavlovou. Na dvoudenní návštěvu přijede příští týden v úterý. Na programu má debaty se studenty, občany i zástupci samospráv a zúčastní se i Zlínského filmového festivalu. Sport. Česká volejbalová reprezentace mužů má nového kapitána. Stal se jim univerzál Patrik Jindra, který hraje za polský tým Częstochowa. 28-letý hráč roli přebírá po blokaři Adamu Zajíčkovi, který ukončil reprezentační kariéru.
3: Počasí.
4: Ve Španělsku předpovídají 25 stupňů, v Itálii hlásí 28 stupňů Celsia a v Řecku 29. A my na Moravě nemáme co závidět. I u nás se budou teploty šplhat k tropické hranici, stejně jako na jihu Evropy. Meteorologové hlásí až 29 stupňů Celsia a k tomu zcela jasno. Ve středu bude teplo pokračovat, ale ojediněle nás svlaží déšť.
3: Nejlepší hudební výběr.
5: Byly 3 hodiny.

0: Berani, budete ve správný čas na správném místě. Víci, dokončete to nejnutnější a pak si dejte nové úkoly. Blíženci, když chcete, umíte se tvářit dost sebejistě. Raci, ať už řešíte cokoliv, vyjdete z toho jako vítězové. Lvi, pokud možno, vnímejte jen pozitivní události. Pany, je jedno, jestli máte klidový režim nebo stres, vždycky jste precizní. Váhy, vy si možná polepšíte finančně. Štíři, věnujte se jenom tomu, co má smysl. Střelci, zbytečně se nepřepínejte. Kozorozi, buďte aktivní a sledujte dění kolem. Vodnáři, nenechte se deptat kvůli nepodstatným maličkostem. A co my ryby, dneska se jenom usmíváme a vůbec na sebe nespěcháme.
1: Rádio Hana.

0: že Metallica je první a zároveň jediná kapela, která zahrála na všech 7 kontinentech planety? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Posloucháte Rádio Haná.

0: Rádio Hana.
1: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Hana.
0: Rádio Hana.
2: Christian Grey.
3: Jsem Anastázie Stýlová.

0: Peter, ty bych rád kousal.
1: To by se mi asi líbilo.
0: Ani se tě nedotknu, jen s písemným souhlasem. Smlouva o mlčenlivosti. Když podepíšeš, znamená to, že nesmíš o nás dvou s nikým mluvit. Můj právník na tom bohužel trvá.
1: Proč bych to jako dělala?
0: Abys mě uspokojila.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Fandíme spolu moravskému fotbalu, v Olomouci držíme pravidelně palce Sigmě, Holici, Hodolanům a také Černovíru. Právě teď s námi vysílá trenér černovírského Ačka Tadeáš Psotka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tadeáši, na jaké úrovni se dneska v Černovíře hraje fotbal, jak si momentálně v sezóně vedete v tabulce?
2: V Černovíře aktuálně hrajeme 7. ligu, vlastně jednu ze 3 skupin v Olomouckém kraji a aktuálně jsme v top 4. Dokonce se mají nás bývá pár zápasů.
1: To je super, na co jste v černovírské klubové historii nejvíc hrdí?
2: Myslím si, že Černovír jako klub je nejvíce hrdý na svoji mládež. Spousta našich hráčů bývá v okresních a krajských výběrech. Několik odchovanců si zahrálo i v nejvyšších patrech fotbalu. Naposledy Martin Škoda si dokonce zahrál za Sigmu v první lize, ale hlavně jádro černovírských mužů tvoří odchovanci už po několik generací. Vlastně u mužů největší úspěch poslední doby byl postup do krajského přeboru. Ten se povedl, řekněme, té minulé generaci a ta současná se bude snažit napodobit a navázat na něj.
1: Co černovírské fotbalisty a jejich fanoušky v nejbližší době čeká?
2: Nám můžou zbývají poslední 2 zápasy. 31. května hrajeme doma s Vícovem a 14. května poslední zápas sezóny s Brodkem u Konice. Co se týče mládeže, tak 6. června hrají na domácím hřišti obě žákovské kategorie. Po nich pak se budou hrát malé turné, mladší přípravky a školičky a okolo toho všeho je nachystaný dětský den, který pořádá.
1: Děkujeme za pozvánky. Hráči nižších soutěží normálně chodí do práce. Co vaše kluci dělají v civilu?
2: Náš kapitán se stará o výrobní přípravu ve stavební firmě. 3 kluci pracují ve strojařině, máme tam učitele nebo vojáka z povolání, ale máme relativně mladý tým. Většina kluků jsou ročníky 2003 a mladší. Ti jsou na vysokých školách. Tam je to taky na celé škále od FTKčka přes stavařinu po filozofii.
1: Atmosféra, návštěvnost při domácích zápasech v černovírské aréně u Komína, jak to vypadá?
2: Myslím, běžně chodí zhruba 100 až 200 diváků na některé prestižnější zápasy i více. Vlastně v poslední době, když bylo derby s Hodolanama, tak bylo až 1000 lidí. Kotel tvoří jádro asi 10, někdy více věrných fanoušků, kteří jsou opravdu skvělí, ti dokážou vytvořit super atmosféru.
1: Kde vidíte černovírský fotbal za 5 let? Jaké máte ambice, sny, plány?
2: Tak určitě bychom chtěli z muže postoupit do minimálně o úroveň výš. Je to realistický cíl a jinak se budeme snažit udržet co největší kvalitu právě v mládežnickém fotbale, postupně zvelebovat areál, aby fotbalisti, naši hráči i fanoušci měli co nejlepší zážitek v Černovíře.
1: Naším hostem byl trenér černovírského fotbalového Ačka Tadeáš Psotka. Děkujeme za rozhovor a ať to Černovíru dál střílí na hřiště a daří se i mimo něj. Naslyšenou.
2: Děkujeme, shledanou.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Rádio Haná.
3: Rádio Haná.
0: To je nejlepší komunita posluchačů.
3: Co to znamená?
0: Jste to vy, kteří nás podporujete, chodíte na naše akce,
3: inzerujete, doporučujete
0: a hlavně nás posloucháte.
3: Vy jste ti nejdůležitější, nejúžasnější a nejlepší posluchači, které máme.
0: Rádio Haná. To je ta nejlepší komunita posluchačů.
3: Děkujeme vám za to. Rádio Haná. Olomouc, Valmez a Kroměříž.
0: Nejlepší hudební výběr.

Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím, asi za

Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš novej single Selhání a děkujeme rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

0: počasí.
1: Ve Španělsku předpovídají 25 stupňů, v Itálii hlásí 28 stupňů Celsia a v Řecku 29. A my na Moravě nemáme co závidět. I u nás se budou teploty šplhat k tropické hranici, stejně jako na jihu Evropy. Meteorologové hlásí až 29 stupňů Celsia a k tomu zcela jasno. Ve středu bude teplo pokračovat, ale ojediněle nás svlaží déšť.

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, budete ve správný čas, na správném místě. Býci, dokončete to nejnutnější a pak si dejte nové úkoly. Blíženci, když chcete, umíte se tvářit dost sebejistě. Raci, ať už řešíte cokoliv, vyjdete z toho jako vítězové. Lvi, pokud možno, vnímejte jen pozitivní události. Pany, je jedno, jestli máte klidový režim nebo stres, vždycky jste precizní. Váhy, vy si možná polepšíte finančně. Štíři, věnujte se jenom tomu, co má smysl. Střelci, zbytečně se nepřepínejte. Kozorozi, buďte aktivní a sledujte dění kolem. Vodnáři, nenechte se deptat kvůli nepodstatným maličkostem. A co my ryby, dneska se jenom usmíváme a vůbec na sebe nespěcháme.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase. Rádio Hana.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Květnové novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
2: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
3: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
1: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
2: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
1: Poslouchejte a berte prachy. Mistrovství světa? Jasně!

0: dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hná v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.

0: Hana.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Radiohana.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Radiohana.cz.
1: Radio Hana a ranní topka. Vaše ráno, naše

0: Takový Army of Lovers is Crucified. Vracíme zpátky 90 na vlnách Rádia Haná 557. Dobré úterní ráno vám všem.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: I po 6. hodině nezapomeneme na kapelu Krištof. Budou zpívat Roxette. Zapojí se australský Cyril. A teď vysíláme nové zprávy, počasí i dopravu. Dobré ráno.
2: Bude 6 hodin.
1: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Haná.
3: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Velká prezentace sociální pomoci v Olomouci. Na Horním náměstí se ve čtvrtek uskuteční veletrh sociálních služeb a Den pro rodinu. Svou činnost tu představí 47 organizací působících v sociální oblasti. Akci doprovodí program pro rodinu.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Ulice hlídá Přerov svým kamerovým systémem. Místa, která monitoruje, jsou jasně označená. Radnice nyní nechala vyměnit zastaralé infocedule, které upozorňují veřejnost na kamery.
4: Důvodem této obnovy bylo především zlepšení přehlednosti a srozumitelnosti značení pro občany i návštěvníky. Nové cedule byly instalovány na frekventovaných místech, konkrétně na Žerotinově náměstí, v prostoru u vlakového nádraží a v části předmostí. Právě tyto lokality patří nejvíce navštěvovaným a jasné informování o monitorování prostoru je zde proto zvlášť důležité.
3: Vysvětluje mluvčí města Přerova Lenka Chalupová. A v Přerově ještě upozorníme na vojáky. V katastru Penčic, Čekyně a Žeravic začne v úterý vojenské cvičení. Potrvá 2 dny a cílem je zdokonalení schopností vojáků. Vojáci se nebudou pohybovat v obydlených oblastech.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Oficiální návštěvu Zlínského kraje plánuje prezident Petr Pavel s první dámou Evou Pavlovou. Na dvoudenní návštěvu přijede příští týden v úterý. Na programu má debaty se studenty, občany i zástupci samospráv a zúčastní se i Zlínského filmového festivalu.
2: Sport.
3: Česká volejbalová reprezentace mužů má nového kapitána. Stal se jím univerzál Patrik Jindra, který hraje za polský tým Częstochowa. 28-letý hráč roli přebírá po blokaři Adamu Zajíčkovi, který ukončil reprezentační kariéru.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Ve Španělsku předpovídají 25 stupňů, v Itálii hlásí 28 stupňů Celsia a v Řecku 29. A my na Moravě nemáme co závidět. I u nás se budou teploty šplhat k tropické hranici, stejně jako na jihu Evropy. Meteorologové hlásí až 29 stupňů Celsia a k tomu zcela jasno. Ve středu bude teplo pokračovat, ale ojediněle nás svlaží déšť.
2: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci dál pokračuje částečné omezení v centru na Ostružnické, kde se opravují chodníky, a taky pozor na rychlost. 30 v Olomouci musíme dodržovat na Svornosti, na Kmochově nebo na Krapkově. Jinak stále platím, že kvůli stavebním pracem je zavřená silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi a v Prostějově pokračuje uzavírka na Vřesové. Až do konce července jezdí se tu okolo po místních komunikacích. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Rádio Hana.

0: hokejové dresy, šály, vlaječky, nebo si na zahradě udělat fanzónu plnou jídla a pozvat sousedy. V tom posledním utkání základní skupiny mají naši dneska za úkol roztrhat kanadské javorové listy. Ano, proti Kanadě dneska hrajeme od 20:20. Co myslíte? Jak to dopadne? Hezké ráno, za chvíli dnešní kalendář.
1: Rádio Hana. Ranní top

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Rádio Hana.
1: Ráno je top.

0: Druhý pracovní den tohoto týdne je tady a Morava dneska bude žít venku. Kdo může a chce, užije si po práci, po škole slunečních paprsků s teplotami kolem 30 stupňů Celsia. Takhle dnes bude. Je 6 hodin, skoro 17 minut. Dobré ráno, úspěšný den přeji Rádio Haná taky za volant. Pozor na policejní hlídku na kraji Olomouce na Lepenské, nebo taky na nehodu mezi Svitavami a Letovicemi u Stvolové. S naší dopravní centrálou se spojíme a více doplníme kolem 6:30. A teď je tu dnešní kalendář.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Je úterý 26. května a svátek má každý Filip, Filda i Filipek. Narozeniny slaví zpěvák Lenny Kravitz, herec Martin Zounar a také Honza Kolečkář, redaktor olomoucké televize z ZIP. A dnes, přesně před 150 lety v roce 1876, umírá člověk, kterého máme na tisíci koruně, historik a politik František Palacký. A po něm jsou pojmenované ulice třeba i v Přerově, Šumperku nebo Holešově a v Olomouci máme i Univerzitu Palackého. Historie i současnost u nás jedou naplno také v úterý 26. května.
1: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Haná. Krytina Ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Šumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin Ruky. www.sefran.cz.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
3: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
4: Lodžie je nově zasklená. Z markízy jsem taky nadšená.
5: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
6: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i markízy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
12: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
13: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
14: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: kaperskymiles.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
2: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize.

0: Jirka Růžek, Zvítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Ranní Topka rádia Hana a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

0: rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: A nás s vámi rozehrává nový den, je úterý 26. května. Dobré ráno. Přátelé, myslíte si, že je pravda, že olomouckým fotbalistům už skončila sezóna? No, je to pravda a taky to není pravda. Sigma už sice po sezóně mám, ale například fotbalisté olomouckého Černovíra ještě naplno trénují a hrají mistráky. Jak se jim daří a co hráči dělají v civilu, zeptáme se našeho ranního hosta.

0: jasno anebo skoro jasno a 29 až 32. Doprava. Policie v Olomouci, také na D1 a nehoda na Letovicku. Víme, jak se jezdí tady. Policejní kontroly teď v Olomouci na Lipenské u Kruháče, také na 244. kilometru D1 u Mořic nebo na 30. kilometru D55 u Otrokovic. Auto v Příkopě čeká na vyproštění mezi Svitavami a Letovicemi za Stvolovou. Přejeme šťastnou cestu, pohodu v hlavě a ranní jízdu spolu s Vládnem Hravě.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Hana.

0: novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4.

0: Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, rádio hraje v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte show.

0: Také v úterý ráno se na sebe usmíváme, 8 minut po půl sedmé, aktuální čas, za chvíli další hity na vlnách Rádia Haná, Cyril, také OMD, budeme na stopě naší oříškové hlíce Rádia Haná. Více o ní na webu radiohana.cz a teď je na lince náš další ranní, tentokrát fotbalový host.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: Fandíme spolu moravskému fotbalu, v Olomouci držíme pravidelně palce Sigmě, Holici, Hodolanům a také Černovíru. Právě teď s námi vysílá trenér černovírského Ačka Tadeáš Psotka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tadeáš, na jaké úrovni se dneska v Černovíře hraje fotbal, jak si momentálně v sezóně vedete v tabulce?
2: V Černovíře aktuálně hrajeme sedmou ligu, vlastně jednu ze tří skupin v Olomouckém kraji a aktuálně jsme v top čtverce. Dokonce se nás bývá pár zápasů.
0: To je super, na co jste v černovírské klubové historii nejvíc hrdí?
2: Myslím si, že Černovír jako klub je nejvíce hrdý na svoji mládež. Spousta našich hráčů bývá v okresních a krajských výběrech. Několik odchovanců si zahrálo i v nejvyšších patrech fotbalu. Naposledy Martin Škoda si dokonce zahrál za Sigmu v první lize, ale hlavně jádro černovírských mužů tvoří odchovanci už po několik generací. Vlastně u mužů největší úspěch poslední doby byl postup do krajského Přeboru. Ten se povedl, řekněme, té minulé generaci a ta současná se bude snažit napodobit a navázat na něj.
0: Co černovírské fotbalisty a jejich fanoušky v nejbližší době čeká?
2: Nám už zbývají poslední dva zápasy. 31. května hrajeme doma s Vícovem a 14. května poslední zápas sezóny s Brodkem u Konice. Co se týče mládeže, tak 6. června hrají na domácím hřišti obě žákovské kategorie. Po nich pak se budou hrát malé turné, mladší přípravky a školičky a okolo toho všeho je nachystaný dětský den, který pořádá.

0: Děkujeme za pozvánky. Hráči nižších soutěží normálně chodí do práce. Co vaše kluci dělají v civilu?
1: Náš kapitán se stará o výrobní přípravu ve stavební firmě. Tři kluci pracují ve strojařině, máme tam učitele nebo vojáka z povolání, ale máme relativně mladý tým. Většina kluků jsou ročníky 2003 a mladší. Ti jsou na vysokých školách, tam je to taky na celé škále, od FTKčka přes stavařinu po filozofii.
0: Atmosféra, návštěvnost při domácích zápasech v Černovírské aréně u Komína, jak to vypadá?
1: Myslím, běžně chodí zhruba 100 až 200 diváků na některé prestižnější zápasy i více. Vlastně v poslední době, když bylo derby s Hodolanama, tak bylo až 1000 lidí. Kotel tvoří jádro asi 10, někdy více věrných fanoušků, kteří jsou opravdu skvělí, ti dokážou vytvořit super atmosféru.
0: Kde vidíte černovírský fotbal za 5 let? Jaké máte ambice, sny, plány?
1: Tak určitě bychom chtěli z muže postoupit do minimálně o úroveň výš. Je to realistický cíl a jinak se budeme snažit udržet co největší kvalitu právě v mládežnickém fotbale, postupně zvelebovat areál, aby fotbalisti, naši hráči, fanoušci měli co nejlepší zážitek v Černovíře.
0: Naším hostem byl trenér černovířského fotbalového Ačka Tadeáš Psotka. Děkujeme za rozhovor a ať to Černovíru dál střílí na hřiště a daří se i mimo něj. Naslyšenou.
1: Děkujeme, naschledanou.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
7: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
0: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
8: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
9: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prague Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
10: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
11: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
3: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do Vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu Vlastivědného muzea.
4: Rádio Hana.
5: Nejlepší hudební výběr.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: Dobré ráno, 3 minuty po 3/4 na 7. Dnešní horké květnové počasí má být až 32 stupňů Celsia, také včerejší porážka 1-4 od Norska, anebo Oříšková hlídka Rádia Haná. To jsou top témata úterního rána.
1: Ahoj, my jsme Oříšková hlídka Rádia Haná. Celý týden vám rozvážíme oříšky do Olomouce, Prostějova, Kroměříže i Přerova. Přijďte si za náma zakřupat.
0: Dobře, kam si máme dneska přijít zakřupat? Za Oříškovou hlídkou Rádia Haná. Kolem 14. hodiny do Přerova ke zdejší obchodní galerii a potom přejedeme do Kroměříže na náměstí. Více křupavých informací najdete na webu radiohana.cz. 4 minuty po 3/4 na 7, za chvíli další zprávy, počasí, taky aktuální moravská doprava. Tak poslouchejte dál, ať jste v obraze. Teď 80. léta, OMD, dobré ráno s námi.
2: Radio Haná, nejlepší hudební výběr.

0: Nikdo nás nerozdělí, jsme spolu, nejsme v posteli, tohle zpívá Michal Hruza na vlnách Rádia Haná. Dobré úterní ráno, vstáváme, jedeme spolu novým dnem.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Co nás čeká po 7. hodině, budeme se samozřejmě věnovat hokeji, včerejší porážce 1-4 od Norska. Chystáme hokejové buly, Erik Carmen, Summer. Do samostatného hudebního úniku se

0: Povolená hra vysokými tóny po zprávách 6.55. Dobré ráno.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
2: Bude 7 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Připravili jsme si pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Je úterý 26. května. Kdo si chce vyrazit na jezera Poděbrady u Olomouce autem, opět zaplatí. Majitelé příjezdové cesty k restauraci Terasa letos opět vybírají parkovné 120 korun za den. Podrobnosti o poplatku soukromníkovi najdeme v novém článku na webu report.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Policisté se nenechali útočnící zmást. Kriminálka zahájila trestní stíhání 30-leté ženy za pokus o vraždu v Šumperku. V sobotu na nádraží zavolala pomoc pro pobodaného 38-letého muže. Tvrdila, že ho napadl neznámý muž, který chtěl peníze.
5: Policisté ihned rozjeli pátrání po nebezpečném útočníkovi a přivolali šumperské kriminalisty. Ti brzy poznali, že žena nemluvila pravdu. Spojili se s krajskými kriminalisty, kteří se dostavili na místo a případ si převzali. Společně pak důsledným šetřením zjistili, že zranění muže se odehrálo úplně jinak a jinde.
4: Vysvětluje za policii komisař Libor Hejtman. A jak to tedy bylo?
5: K napadení došlo v bytě v Zábřehu a útočníkem nebyl neznámý muž, jak tvrdila oznamovatelka, ale byla to právě ona, která nožem způsobila muži bodnořezná poranění a vinu se pak snažila svalit na vymyšlenou postavu. Za 2,5 hodiny od oznámení se kriminalistům podařilo napadení muže objasnit a pachatelku zadržet. Přesný motiv činu není znám.
4: Ženě hrozí za čin až 18 let vězení. Je úterý a to znamená, že je k dostání nový týdeník Kroměřížska. Hlavním tématem týdeníku jsou tentokrát místní kina. Dozvíme se například, jak jsou spokojena s návštěvností a které filmy nejvíc táhnou. Stopka pro školní dotazníky. Ministerstvo školství zastavilo pobuřující plošné prověrky z matematiky a češtiny na základních školách. Rozhodnutí přišlo po vlně kritiky ze strany rodičů, které rozlobilo, že inspekce dětem pokládala v testech osobní otázky. Největší rozruch v testech vyvolaly přímé dotazy na psychické potíže nebo myšlenky na smrt. Ministr školství zadal školní inspekci, aby v testování opravila chyby a zlepšila komunikaci o důvodech testování. Píší o tom Seznam zpráv.
2: Mistrovství světa v hokeji.
4: Druhou porážku si připsali na mistrovství světa čeští hokejisté. Prohráli jsme ve skupině B s Norskem 1-4 a klesli jsme na třetí místo v tabulce. S Nory jsme padli na mistrovství světa poprvé od roku 2010. Dnes hrajeme poslední mač ve skupině od 20 hodin 20 minut s Kanadou.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Kdybychom měli v květnu vysílat reklamu na léto, vypadala by přesně jako dnešek. Víme, jak bude, nadále slunečno, teplo, jasno anebo skoro jasno, denní teploty 29 až 32 a právě kvůli vyšším teplotám očekáváme bio u dvojky, to je střední zátěž. Policie v Olomouci, také na D1 a nehoda na Letovicku. Víme, jak se jezdí tady. Policejní kontroly teď v Olomouci na Lipenské u Kruháče, také na 244. kilometru D1 u Mořic nebo na 30. kilometru D55 u Otrokovic. Auto v Příkopě čeká na vyproštění mezi Svitavami a Letovicemi za Stvolovou. Přejeme šťastnou cestu, pohodu v hlavě a ranní jízdu spolu s Vládnem Hravě.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany. Nejlepší hudební výběr. From the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: perfektní taktika, která na nás stačila. Nebo vždycky fandím našim, ale kde byla bojovnost? Nebo no, nejsem hokejista ani trenér, ale tohle byl nejhorší výkon. Nebo z naší strany parodie na hokej. Dobré ráno, v úterý 26. května vstáváte s Rádiem Hana. A taky takové komentáře zaplavily sociální sítě po včerejší porážce Česka 1-4 s Norskem. Zajímavostí je, že z Nory jsme na mistrovství světa prohráli poprvé po 16 letech.
1: Už jsme s Nory hráli vyrovnané zápasy, ale ještě nikdy takový, v kterém by nás soupeř s touhle vlaječkou tak výrazně přestřílel. A je to 4-1.
0: Inu, věřme, že tahle hokejová facka ty naše kluky probudí, protože večer nás nakonec základní skupiny čeká úplně jiný kalibr. Česko versus Kanada dnes od 20:20. Tak co? Už chladíte pití, máte koupený popcorn, brambůrky nebo večer něco u hokeje hodíte na grill? Hezké hokejové ráno přeje Rádio Hana a Somber 7 hodin 9 minut.
2: Rádio Hana. Nejlepší

0: pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Posloucháte Rádio Haná.
2: Hezké ráno.

0: Klasika z 80. pro vás, Tina Turner. Dobré ráno, no kde jste? Čekáme na vás. Konečně jste si nás naladili, my naplno můžeme začít druhý pracovní den tohoto týdne. Ten bude plný sluníčka, dobré nálady, rtuť teploměru má vyšplhat až na 32 stupňů Celsia. Bude to na květnovou koupačku, taky opalovačku. Je 7 hodin, 16 minut, další svěží hity u nás zajistí Olga Lounová, také Gotti a Kimbra. Před půl osmou spolehlivé aktuální dopravní info z Moravy a teď horoskopy s Kvítkem.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, budete ve správný čas na správném místě. Víci, dokončete to nejnutnější a pak si dejte nové úkoly. Blíženci, když chcete, umíte se tvářit dost sebejistě. Raci, ať už řešíte cokoliv, vyjdete z toho jako vítězové. Lvi, pokud možno, vnímejte jen pozitivní události. Pany, je jedno, jestli máte klidový režim nebo stres, vždycky jste precizní. Váhy, vy si možná polepšíte finančně. Štíři, věnujte se jenom tomu, co má smysl. Střelci, zbytečně se nepřepínejte. Kozorozi, buďte aktivní a sledujte dění kolem. Vodnáři, nenechte se deptat kvůli nepodstatným maličkostem. A co my ryby, dneska se jenom usmíváme a vůbec na sebe nespěcháme.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Radio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohaná.cz.
3: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
4: Bylo nebylo na jednom kopečku u velikého města.

0: setkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
1: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
2: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
3: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Pozor! Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den. V sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
10: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak,
11: ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
12: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
13: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
14: Ráno nahané.

Posloucháte své hokejové rádio Hana. Dobré ráno. Kanaďani mají svůj slavný javorový syrup a my zase máme chutím dneska pořádně znechutit večer. Poslední zápas ve skupině na mistrovství světa proti Kanadě hrajeme dneska od 20:20, ale předtím si musíme pořádně zanalyzovat včerejší porážku od Norska s naším útočníkem Lukášem.

0: jasno anebo skoro jasno a teploty vysoko, 29 až 32. Doprava. Zdržení v Olomouci, také mezi Olomoucí a Přerovem a nehoda v Hněvotíně, také na Vyškovsku. Víme, jak se jezdí tady. Ranní kolony v Olomouci na Chvalkovické, také na Lipenské. Zdržení kolem 5 minut. Podle vašich zpráv se lehce zdržíme také mezi Olomoucí a Přerovem u Kokor. Nehoda se odstraňuje v Hněvotíně, kousek od zdejší základní školy a bourá se i mezi Vyškovem a exitem 226D1. Policie je na místě. Šťastnou cestu a hezké ráno.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: A než jsme se rozkoukali, prohrávali jsme 0-2. Vysílá s námi útočník Lukáš Sedlák. Lukáš, je mohl za to špatný vstup do zápasu?
1: Já si nemyslím, že to byl špatný start, ale prostě jsme udělali dvě obrovské chyby, oni dali ty dva góly, pak to bylo těžké, dostali jsme tím na koně. V té první třetině tam nás zatlačili. Myslím si, že pak jsme tu hru vyrovnali, nějaký šance tam měli ve druhé třetině, ale prostě z těch šancí my nedáváme góly a proto jsme to nesrovnali. Nějaký šance tam byly, ale furt to přehráváme hrozně moc, máme kvůli tomu málo střel, protože furt někam nahráváme, místo toho, aby jsme to zjednodušili, dali přes obránce do brány, tlačili se tam, dali nějaký špinavý góly, tak se snažíme myšlet nějaký speciální věci.
0: Hodnotí včerejší prohru 1-4 s Norskem útočník Lukáš Sedlák. Je čas hodit to za hlavu a dnes si pochutnat na javorovém sirupu. Posledně jsme Kanadu pořádně potrápili ve čtvrtfinále olympiády a dnes proti javorovým listům nastupujeme od 20:20. Budete se dívat?
2: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
3: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
2: WhatsApp Rádia Haná. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná. Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
4: Rádio Haná a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku.

0: a získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
1: Dobré ráno, nahané.

společí. Možná skládáte fakt dobré písničky, možná zpíváte, možná máte kapelu, možná je vám do 30 a jste fakt dobří začínající umělci a ptáte se, čím to je, že nemůžu prorazit. Možná je to tím, že jste se nám neozvali. Pojďme to změnit, už jenom pár dní zbývá do konce registrace letošní talentové soutěže Radio Talent, Radio Hana. Rozjeďte svou hudební kariéru s námi, přihlaste se na webu radiotalent.cz a zasoutěžte si o ceny v hodnotě za 400 000 korun. Vyhrát můžete třeba i natočení profesionálního videoklipu a to už za to fakt stojí. Tohle může člověku změnit život. Začínající mladí umělci, anebo ti, kteří o někom takovém vědí, mají čas už jen do neděle na webu radiotalent.cz. Hezké ráno, Katy Perry, 7:45. Hana.

ve zprávách Rádia Haná před 8. Teď máme 4 minuty po 7:45. Rozloučili jsme se z postelí a vítáme nový den, během kterého můžete být díky Rádiu Haná o 3000 bohatší. Právě 3 litry jsou v úterý 26. května v banku naší šťastné trojky. Koupit si za ně můžeme třeba takhle sportovně české hokejové dresy, šály, vlaječky, anebo si dneska na zahradě udělat fanzónu plnou jídla a pozvat sousedy. V tom posledním utkání základní skupiny mají naše za úkol roztrhat kanadské javorové listy. Česko-Kanada dnes od 20 hodin 20 minut. Co myslíte, jak to dopadne?

0: naší hanácké snídaně v úterý ráno zveme také tuhletu zpěvačku. Tohle je Dua Lipa ve vysílání rádia Hana. Její Don't Start Now, 7 hodin 55 minut. Krásné úterní ráno, spolu jsme svěží. Chystáme se na další aktuální zprávy, počasí, dopravu a potom...
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Budeme na stopě naší oříškové hlídce rádia Hana. Zaspívá nám Taylor Swift. Dáme si i to nejlepší z nekonečného příběhu. Sindle X bude zpívat o tom, jak je důležité mít rád sám a sama sebe. Děkujeme, že ladíte. Krásné úterní ráno. Tomáš Gottwald vysílá nové zprávy rádia Hana.
1: Bude 8 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy rádia Hana.
3: Vítejte u zpráv, je úterý 26. května. I v Olomouci budeme moci za noci nahlédnout do kostelů. V pátek v rámci Noci kostelů se v Olomouci pro veřejnost otevře většina kostelů, chrámů, kaplí a modliteben a představí se v nezvyklé atmosféře. Podrobnosti na webu nockostelů.cz. Dvouměsíční omezení a nový asfalt za miliony korun na severu Olomouckého kraje. Ředitelství silnic a dálnic zahájí 1. června plánovanou opravu silnice 11 na úseku Olšany Vyšehoří. Obnova více než 3-kilometrového úseku vyjde na skoro 26 milionů korun. Dopravu tu během práce budou řídit kyvadlově semafory. Úplná uzavírka s objízdnými trasami přes Šumperk a Lanškroun je tu v plánu taky, a to na termíny 29. června až 2. července a 17. července až 18. července. Tragédie ve zlínské zoo. Sloní samec Jack tu v pátek neznámo proč zautočil na samici Ulu a ta nepřežila. Slon byl i hned izolován. Další slonice jsou v pořádku. Od včerejška je oblast slonů v zoo znovu otevřená. Svá varování změní Český hydrometeorologický ústav. Od 1. července meteorologové spustí nový výstražný systém, bude se soustředit na skutečné dopady počasí, na dopravu či zdraví a pomáhat tak krizovému řízení. chmi.cz.
1: Sport.
3: Vítězně vstoupila na French Open elitní česká tenistka a olomoucká rodačka Karolína Muchová. Na úvod pařížského Grand Slamu přemohla za necelou hodinu a půl Rusku Zacharovovou 2-0 na sety a postoupila do druhého kola.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Po práci a po škole dnes nezamíříme rovnou domů, ale ještě určitě někam ven. Procházka, výlet, piknik, zahrada nebo wellness. Víme, jak bude jasno a nebo skoro jasno. Denní teploty mezi 29 a 32 stupni. Východ slunce 4:53 a západ 3 minuty před 8:45 večer.
2: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
0: Doprava.
1: Zdržení v Olomouci, také mezi Olomoucí a Přerovem, a nehoda v Hněvotíně, také na Vyškovsku. Víme, jak se jezdí tady. Ranní kolony v Olomouci, na Chvalkovické, také na Lipenské. Zdržení kolem 5 minut. Podle vašich zpráv se lehce zdržíme také mezi Olomoucí a Přerovem u Kokor. Nehoda se odstraňuje v Hněvotíně, kousek od zdejší základní školy, a bourá se i mezi Vyškovem a exitem 226 D1. Policie je na místě. Šťastnou cestu a hezké ráno.
0: Rádio Hana.

8 hodin, 2,5 minuty, to nejlepší pohodlně na jednom místě, na rozsah ruky, na rozsah vašich uší máte v úterý ráno 26. května na vlnách Rádia Hana. Jaká jsou dnešní ranní top 3 témata, o kterých se mluví naprosto všude? Do 7 minut je spolu poznáme. Jsme vaše Hana, příjemné ráno s Taylor Swift.

0: Poslech Rádia Hná, to je jako nekončící příběh. Jsme s vámi non-stop, 24 hodin denně, never ending story, Limál, 8 hodin, 9,5 minuty. Dnešní horké květnové počasí, včerejší porážka 1-4 od Norska na mistrovství světa. Také oříšková hlídka Rádia Hná jsou top témata úterního rána na našem rádiu.
1: Ahoj, my jsme oříšková hlídka Rádia Hná. Celý týden vám rozvážíme oříšky do Olomouce, Prostějova, Kroměříže i Přerova. Přijďte si za náma zakřupat.
0: Tak zdravíme oříškovou hlídku, kam si máme dneska jít zakřupat. Kolem 14. hodiny do Přerova ke zdejší obchodní galerii a potom přejedeme s hlídkou do Kroměříže na zdejší náměstí. Více křupavých informací je na webu radiohana.cz. 8 hodin 10 minut, po čtvrt na 9 spolu vybereme zajímavá výročí z kalendáře a budou zpívat Katka Marie Tichá, Vesna a Rock and Bowman. Poslouchejte dál, ať víte, hezké ráno.
2: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
3: To nejlepší pro ty nejlepší. Rádio Hana a raní

0: Vlnách rádia Haná velkou slabost Rag & Bone Man na jeho Skin. 8 hodin 16 minut. Druhý pracovní den tohoto týdne je tady. Morava dneska bude žít venku. Kdo může, kdo chce, užije si slunečních paprsků s teplotami kolem 30 stupňů Celsia. 8.16, dobré ráno, úspěšný den přeje vaše věrné rádio Haná i za volant. Pozor teď na uzavřenou starou silnici mezi Prostějovem a Vyškovem. Je to kvůli nehodě u Drysic. Kudy to obět, tím se už zabývá naše dopravní centrála. Poradíme, pomůžeme před půl devátou v dopravě rádia Haná a teď dnešní kalendář.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Je úterý 26. května a svátek má každý. Filip, Filda i Filipek. Narozeniny slaví zpěvák Lenny Kravitz, herec Martin Zounar a také Honza Kolečkář, redaktor olomoucké televize z ZIP. A dnes, přesně před 150 lety v roce 1876, umírá člověk, kterého máme na tisíci koruně. Historik a politik František Palacký. A po něm jsou pojmenované ulice třeba i v Přerově, Šumperku nebo Holešově a v Olomouci máme i univerzitu Palackého. Historie i současnost u nás jedou naplno také v úterý 26. května.
1: Rádio Haná, kalendárium.

0: Poslouchejte, užívejte.
1: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
2: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
3: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
4: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
5: Nodie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
6: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
7: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér, garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
8: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
1: Rádio Haná.
10: Přejeme úterý.

0: Vyhrajte prachy ve šťastné trojce Rádia Haná. Dnes hrajeme o 3000 korun. Další výherní trojčíslí vylosujeme už brzy.
1: Rádio Haná
0: a šťastná trojka.

0: Antruka za Golden, Hana s vámi rozehrává nový den úterý 26. května. Myslíte si, že je pravda, že olomouckým fotbalistům už skončila sezona? No tak je a taky není to pravda. Sice Sigma Olomouc už má po sezóně, ale třeba fotbalisté olomouckého Černovíra ti naplno trénují a hrají mistrák, jak se jim daří a co hráči Černovíra dělají v civilu. To nás bude zajímat, zeptáme se našeho ranního hosta po půl deváté. A teď v 8.26, ranní počasí i doprava Rádia Hana pro vás. Na Olomoucku, Holešovsku, na Bruntálsku, také v okolí Rožnova a Valmezu, teď teploty mezi 17 a 20 stupni. Přes den to bude na sluneční brýle, taky na plavky od rána až do večera, jasno a nebo skoro jasno a denní teploty 29 až 32.
1: Doprava.
0: Silný provoz v Olomouci a kvůli nehodě uzavřená stará silnice mezi Vyškovem a Prostějovem. Víme, jak se jezdí tady v Olomouci, teď zdržení kolem 10 minut. V Koloně, na Lipenské, také na Chvalkovické. O něco kratší zdržení na třídě 17. listopadu. Silný provoz je také na Letné nebo na Sokolovské ulici. A kdo se chystá jet po staré z Vyškova na Prostějov? Kvůli nehodě auta a dodávky je silnice neprůjezdná u Drysic. Variantou je jet po dálnici nebo to vzít přes Zelenou horu a podívit se. Ale tam to bude delší. Přejeme šťastnou cestu, pohodu v hlavě, úterní jízdu spolu zvládnem hravě.
1: Rádio Hana.

nemiluju. Tenhle chlapík miluje fotbal na vlnách Radia Hana, Xindl X a Sebelov Song. No ale poměrně zvláštní je, že Xindl, ačkoliv je rodák z Prahy, tak je fanouškem ostravského Baníku. I tady v Olomouci mu to odpustíme. Jinak my všichni fandíme českému hokejovému nároďáku. Včera se nevydařilo utkání s Norskem. Sociální sítě hned zaplavily komentáře odborníků, samozřejmě v úvozovkách odborníků. My si ty komentáře pročteme spolu po 3:15 na 9, to vás bude zajímat. A teď 5 minut po půl deváté.

0: Dokonce se mi nazbývá pár zápasů.
1: To je super, na co jste v černovírské klubové historii nejvíc hrdí?
0: Myslím si, že Černovír jako klub je nejvíce hrdý na svoji mládež. Spousta našich hráčů bývá v okresních a krajských výběrech. Několik odchovanců si zahrálo i v nejvyšších patrech fotbalu. Naposledy Martin Škoda si dokonce zahrál za Sigmu v první lize, ale hlavně jádro černovírských mužů tvoří odchovanci už po několik generací. Vlastně u mužů největší úspěch poslední doby byl postup do krajského přeboru. Ten se povedl, řekněme, té minulé generaci a ta současná se bude snažit napodobit a navázat na něj.
1: Co černovírské fotbalisty a jejich fanoušky v nejbližší době čeká?
0: Nám mužů zbývají poslední dva zápasy. 31. května hrajeme doma s Vítovem a 14. května poslední zápas sezóny s Brodkem u Konice. Co se týče mládeže, tak 6. června hrají na domácím hřišti obě žákovské kategorie. Po nich pak se budou hrát malé turné, mladší přípravky a školičky a okolo toho všeho je nachystaný dětský den, který klub pořádá.
1: Děkujeme za pozvánky. Hráči nižších soutěží normálně chodí do práce. Co vaše kluci dělají v civilu?
0: Náš kapitán se stará o výrobní přípravu ve stavební firmě. Tři kluci pracují ve strojařině, máme tam učitele nebo vojáka z povolání, ale máme relativně mladý tým. Většina kluků jsou ročníky 2003 a mladší. Ti jsou na vysokých školách, tam je to taky na celé škále, od STKčka přes stavařinu po filozofii.
1: Atmosféra, návštěvnost při domácích zápasech v černovírské aréně u Komína, jak to vypadá?
0: Myslím, běžně chodí zhruba 100 až 200 diváků na některé prestižnější zápasy i více. Vlastně v poslední době, když bylo derby s Hodolanama, tak bylo až 1000 lidí. Kotel tvoří jádro asi 10, někdy více věrných fanoušků, kteří jsou opravdu skvělí, ti dokážou vytvořit super atmosféru.
1: Kde vidíte černovírský fotbal za 5 let? Jaké máte ambice, sny, plány?
0: Tak určitě bychom chtěli z muže postoupit do minimálně o úroveň výš. Je to realistický cíl a jinak se budeme snažit udržet co největší kvalitu právě v mládežnickém fotbale, postupně zvelebovat areál, aby fotbalisti, naši hráči i fanoušci měli co nejlepší zážitek v Černovíře.
1: Naším hostem byl trenér černovírského fotbalového Ačka Tadeáš Psotka. Děkujeme za rozhovor a ať to Černovíru dál střílí na hřiště a daří se i mimo něj. Naslyšenou.
0: Děkujeme, naschledanou.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Taky toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
7: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
8: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prague Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
9: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
10: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
11: Šumperský

0: Skvělý týmový výkon Norů a perfektní taktika, která na nás stačila. Nebo vždycky fandím našim, ale kde dneska byla česká bojovnost? Nebo nejsem hokejista ani trenér, ale tohle byl náš nejhorší výkon. Nebo z naší strany řeknu vám parodie na hokej. V úterý 26. května snídáte s Rádiem Hana. A taky takové komentáře zaplavily sociální sítě po včerejší porážce Česka 1-4 s Norskem. Možná i vy jste na sociální sítě něco takového psali. Zajímavostí je, že z Nory jsme na mistrovství světa prohráli poprvé po 16 letech.
1: Už jsme s Nory hráli vyrovnané zápasy, ale ještě nikdy takový, v kterém by nás soupeř s touhle vlaječkou tak výrazně přestřílel. A je to 4-1.
0: Ano, včera 1-4, věříme, že tahle hokejová facka, tahle hokejová ťavka naše kluky probudí, protože večer nás na konec základní skupiny čeká úplně jiný kaliber, Česko versus Kanada od 20-20. Tak co, už chladíte pití, máte koupený popcorn, bramburky nebo něco na grill? Hana přeje s vámi a fandí s vámi a jsme vaše hokejové rádio. 3 minuty po 3:15.

0: Horečka sobotní noci, chvilku před 9:00. Bee Gees, Stayin Alive na vlnách Rádia Haná. Přejeme dobré ráno. No kde jste? Čekáme na vás. Konečně jste si nás naladili a my naplno můžeme začít druhý pracovní den tohoto týdne. Ten bude plný sluníčka, dobré nálady. Rtuť to poměru má vyšplhat dneska až na 32 stupňů. Takže to asi bude na květovou koupačku a taky opalovačku a to je super. Taky to jsme dneska rozebírali na vlnách Rádia Haná, to dnešní teplé počasí mezi 6:00 a 9:00. Řešili jsme i hokej, včerejší spackaný duel s Norskem, dnešní večerní zápas proti Kanadě. Sledovali jsme oříškovou hlídku Rádia Haná, volali jsme s fotbalovým olomouckým Černovírem. Také jsme počítali poslední dny registrací do našeho radiotalentu. Čas máte už jenom do neděle. Ranní topka Rádia Haná je tedy ve finiši. Další společné vstávání opět zítra. A dnes po 9:00 vstoupíme do světa vzpomínek v procházce pamětí.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: To nejlepší z jednoho roku doprovodí nás Katy Perry, potom také zvolní Alexandra Burke. Mrkneme se na to, čím žije Tomáš Klus. A naopak posloucháme velmi pečlivě aktuální zprávy Rádia Haná 856.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
3: Bude 9 hodin.
4: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Haná.
5: Jdeme na zprávy. Dodržování povolené rychlosti v ulicích Olomouce dnes hlídají strážníci. Hlásí, že se radarem měří rychlost na 4 místech, a to na ulicích Pasterova, Jeremenkova, Norská a Hamerská. Vyzývají k bezpečné jízdě. Vojáci v okolí Přerova. V katastru Penčic, Čekyně a Žeravic začíná dnes vojenské cvičení. Potrvá 2 dny a cílem je zdokonalení schopností vojáků. Ti se nebudou pohybovat v obydlených místech. Milionová loupež na Přerovsku. Maskovaná parta ukradla tuny kovů. 4 maskovaní pachatelé ukradli v půlce května ze slevárny v Beňově na Přerovsku barevné kovy za 4,5 milionu korun. K odvozu 5 palet bronzu a 11,5 tuny slitin použili firemní nákladní auto, které pak prázdné odstavili v sousedním kraji. Řeší to policie České republiky. Opětovné schvalování snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné dnes má řešit sněmovna. Jde o snížení zpětně za loňskou úroveň. Koaliční novelu o snížení odvodu asi o 700 korun odmítl Senát. Sněmovna dostane šanci veto Senátu přehlasovat.
3: Sport.
5: Začíná baráž o první fotbalovou ligu. O setrvání v soutěži usiluje Baník Ostrava, který dnes vyzve druholigové Táborsko od 18 hodin. Zítra se bude hrát zápas Slovácko Artis Brno. Odvety baráže jsou v plánu o víkendu.
3: Rádio Haná.
1: S námi máte přehled
4: i v úterý.
3: Počasí.
0: Kdybychom měli v květnu vysílat reklamu na léto, vypadala by přesně jako dnešek. Víme, jak bude, nadále slunečno, teplo, jasno anebo skoro jasno. Denní teploty 29 až 32 a právě kvůli vyšším teplotám očekáváme bio u dvojky. To je střední zátěž. Silný provoz v Olomouci a kvůli nehodě uzavřená stará silnice mezi Vyškovem a Prostějovem. Víme, jak se jezdí tady v Olomouci, teď zdržení kolem 10 minut. V Koloně, na Lipenské, také na Chvalkovické. O něco kratší zdržení na třídě 17. listopadu. Silný provoz je také na Letné nebo na Sokolovské ulici. A kdo se chystá jet po staré z Vyškova na Prostějov? Kvůli nehodě auta a dodávky je silnice neprůjezdná u Drysic. Variantou je jet po dálnici nebo to vzít přes Zelenou horu a podívit se. Ale tam to bude delší. Přejeme šťastnou cestu, pohodu v hlavě, úterní jízdu spolu s Vládnem Hravě.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.

0: Haleluja, máme tady dopoledne také s Alexander Work. Procházka paměti Rádio Haná hlásí i během úterka plnou sestavu. Přejeme dobrý den.
1: Rádio Haná.
2: Procházka paměti.
0: Co znamená

0: pouštět ten rok, do kterého se vrátíme. Už za chvilku Seal, Leona Lewis, Kate Ryan, také Tomáš Kus, James Morrison nebo Linkin Park. Ti všichni se na vás těší. Procházka pamětí začíná. Mega hity milénia, vítejte.
1: Radio Hana a Procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky. Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
3: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
2: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
1: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
2: Rádio Hana, Procházka pamětí.
1: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana, Procházka pamětí.
2: Hrajeme songy z jednoho

0: Na rádiu Hana úterý jako malované. Slunce usněvě, megahity z jednoho roku, procházce pamětí. S další nápovědou je tady zpěvák Tomáš Klus, ten před pár dny oslavil kulaté 40. Vyrůstal v Cinci, tam hrál fotbal. Tuto sobotu bude koncertovat na olomoucké korunní pevnostce. V červnu potom ho čeká vystoupení třeba v Bohelnici. A my se vracíme do roku, kdy Tomáš vydává své debutové album, jmenuje se Cesta do záhudby a je na něm i single, který právě dohrál. To znamená single Pocity. Užili jsme si ho. Další nápověda, tehdy jdeme s dětmi do kina na tento senzační animáč.
1: Seber kámoše a jděte vykopat latrínu nebo najít vodu.
2: Tak počkat moment, kdo vás jmenoval králem tohodle vraku?
3: Co prosím? Fajn, převez mi velení, oprav to letadlo.
2: Kdo vám dal právo předávat mi velení?
3: No dobrá.
0: Ne, není to Doba ledová, není to Ratatouille, není to Shrek ani Příběh hraček, je to něco jiného. Jak se to jmenuje, o co v tom jde? Víte, možná ne, my se všechno vysvětlíme po 9:30 v procházce paměti Rádia Hana. A z megahitu Milénia k nám dofrčí James Morrison, Linkin Park, také Enrique Iglesias. Fotbalová hymna Can You Hear Me. Celou hodinu se touláme jedním rokem a ceníme si toho, že v práci, za volantem i doma ladíte své věrné domácí Rádio Hana. Přejeme hezké úterní dopoledne.
4: Rádio Hana a procházka paměti.

0: Rádio Hana.
1: Jsme online na radiohana.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: Hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
3: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
2: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
3: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
8: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
7: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
8: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
9: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
7: Jsme tu pro vás již 20 let.
9: Jezírka Banat.cz.
10: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
11: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
12: Rádio Hana. Procházka pamětí.
13: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Bylo půl desáté, v procházce paměti Rádia Haná se s námi zpívá Enrique Iglesias. Už za pár dní, 11. června, odstartuje letošní fotbalové mistrovství světa v Americe. My se vracíme do roku, kdy Enrique vydává megahit Can You Hear Me? Je to hymna tehdejšího rakousko-švýcarského fotbalového eura. Taky tento španělský elegán Enrique Iglesias miluje fotbal, fandí svému domácímu Španělsku a taky Realu Madrid. Procházka paměti Rádia Haná je za půlkou. Celou hodinu spolu míříme do roku, kdy vám na Rádiu Haná poprvé hrajeme a dobře si na to vzpomínáme fotbalové Can You Hear Me? A v moravských kinech je druhý díl oblíbeného animáku, ve kterém hrají, a naše děti asi budou vědět, hlavní roli zebra, hroch, lev a žirafa. Jak se ten animák jmenuje?
1: Seber kámoše a jděte vykopat latrínu nebo najít vodu.
2: Tak počkat moment, kdo vás jmenoval králem tohodle vraku?
3: Co, prosím? Fajn. Převez mi velení, oprav to letadlo.
2: Kdo vám dal právo předávat mi velení?
3: No dobrá.
0: Tak tohle mají rádi naše děti, s klidem na to mrkneme i my rodičové. Ptáme se, ve kterém roce jdeme do kina na Madagaskar 2 útěk do Afriky.
2: Co to letadlo?
3: To se spraví.
2: Cože? Jak to chcete spravit?
3: Hej, ruch! A hafo lepící pásky. Letoun bude v provozu zhruba za 6 až 9 měsíců.
2: 69 měsíců?
3: Ne, 6 až 9 měsíců.
0: Procházku paměti Rádia Haná můžete poslouchat online klidně i na Madagaskaru. Stačí kliknout na web radiohana.cz nebo si do mobilu stáhnout naše chytrou mobilní aplikaci. Zvládne to každý. Dobře, jaké jsou tedy dnešní hlavní nápovědy procházky paměti Rádia Haná? V kinech Madagaskar 2 Tomáš Klus vydává své debutové album Cesta do záhudby. A rumunští Morandy poznáváte. Nám tehdy poprvé představují své andělské Angels. A za chvilku jsou tady. O kterém roce je podle vás řeč? Posloucháte Rádio Haná a úterní dopolední Procházku paměti.
4: Rádio Haná a Procházka paměti.

0: www.hanna.cz.
1: Rádio Hana,
0: Skyrock
1: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
0: pro váš lepší hudební výběr.
1: Stáhněte si aplikaci Rádio Hana do telefonu,
0: Google Play a Apple Store.
1: Stahujte,
0: poslouchejte,
1: užívejte.
2: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte, bytylitovel.cz.
3: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Hana jedou k vám.
4: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
5: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
6: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do Kiveku.
7: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. Ha, to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
6: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
7: To si píš.
6: Teda Franto, to běžím říct holkám.
7: No, to běž.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
9: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: Kvarteta.
1: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítková Kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové Horce.
0: Roková Horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Rádio Hana, Procházka pamětí.
3: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Přesně takhle to máme rádi, tuhle hudební pohodu naprosto milujeme. 9.51 v procházce paměti Rádia Hanás je s námi, notuje také Jason Mraz. Vracíme se do roku, kdy vydává své I'm Yours, tahle pecka dohrává. A tehdy věčně mladá Madonna potvrzuje, že věk je jenom číslo. Takže dnešní vzpomínkovou show zakončíme velmi stylově na tomto megahitu, který se jmenuje Give It To Me, spolupracoval také Pharrell Williams. No a dostalo se to v tom roce na vrchní příčky hitparád hned v několika zemích na světě. Give It To Me. Takže dobře, 9.52, procházce paměti Rádia Hanás, v úterý dopoledne jdeme to svoje best of z jednoho roku. Ptáme se, Give It To Me, z jakého roku to je?
1: Rádio Haná a procházka paměti.
2: Dnes je to rok 2008.

0: Tohle je vaše dopolední hudební energie, procházce paměti Rádia Hana, Madonna, Give It To Me, vracíme se do jednoho roku, 9 hodin 55 minut, jsme ve finiši naší vzpomínkové show a vysílá s námi také Martina Kvítko, vítám tě ve studiu, ahoj.
1: Zdravím všechny, procházka paměti, aneb cesta do záhudby, i o tom jsme se dneska bavili.
0: Ano, hostem procházky paměti Rádia Hana dneska byl, hráli jsme si také jeho písničku Pocity Tomáš Klus, který teď nedávno, 2 týdny zpátky oslavil 40. narozeniny. Mimochodem, byl to taky fotbalista, hrál kdysi za Třinec. No a teďka, kdybyste ho chtěli vidět živě, tak bude teď o víkendu vystupovat v Olomouci, anebo v červnu vystoupí třeba také v Mohelnici. To byl Tomáš Klus. My jsme se teda vraceli do jednoho konkrétního roku, který pro něho byl velmi důležitý, protože vydal speciální album. V čem bylo speciální?
1: Tak hlavně je to první album.
0: Přesně tak.
1: Je to jeho první deska, je to debutové album a my říkáme Cesta do záhu a tam je to jako D v té závorce, takže ano. Ono to může být do záhuby nebo do záhudby. Je vidět, že v podstatě od začátku ten Tomáš Klus si hraje s těma slovíčkama, což mu zůstává do dneška. A já teda nevím, jestli fotbalista, ale on snad dělal i nějaký buď desetiboj nebo něco na vodě. On byl takový hodně multikulty jako sportovec.
0: Příště se ho musíme zeptat. Já si myslím, že Tomáš, a on je svalnatej pořád, hlavně, i v té 40.
1: Já si pamatuju, když přišel s tou první deskou na rozhovor, tak jsme se bavili o té jeho sportovní kariéře. Aha. Že vlastně ono o toho sportu najednou k té kultuře. Takže prostě borec. Tomáš Klus a dneska teda vzpomínka na první desku a...
0: Rok 2008 v procházce paměti. Rádi vám budeme na Rádiu Hana dělat společnost s Kvítkem, také po desáté věnovat se nám bude Luis Capaldi, to nejlepší, na čem jsme vyrůstali, Simply Red.
1: A bude taky divokej Bill. To je to tvoje
0: malování. Tak říkáme den jako malovaný, zprávy, počasí, doprava po desáté, Kvítko.
2: Bude 10 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Neseme další várku informací. Kanadská posila pro olomoucké hokejové kohouty. Manšaft rozšířil útočník Zach Senyshyn. 29-letý rodák z Ottawy má na kontě i 16 zápasů v NHL. Olomouc od něj očekává pozvednutí týmové produktivity, informuje extraligový klub.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Uzavřený případ podvodu s odměnami na základce v Přerově. Soud nepravomocně potrestal bývalou ředitelku základní školy v Přerově Předmostí Věru Zapletalovou za zpronevěru 400 tisíc korun. Vybraným podřízeným měla dávat vysoké odměny a ti pak část odměny vraceli. Dostala podmínku a 5letý zákaz činnosti. Ex-ředitelka obvinění popřela. Je úterý a to znamená, že je k dostání nový týdeník Kroměřížska. Hlavním tématem týdeníku jsou tentokrát místní kina. Dozvíme se například, jak jsou spokojena s návštěvností a které filmy nejvíce táhnou. Kvůli lékům na cukrovku, srdeční selhání nebo chronické onemocnění ledvin už pacienti nebudou muset za specializovaným lékařem. Jak píší Novinky.cz, od července budou moci tato a další léčiva předepsat i praktičtí lékaři. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
2: Sport.
4: Bronz pro olomouckého kordistu Jakuba Jurku dosáhl na 3. místo na turnaji světového poháru v Bernu. V konkurenci elitních šermířů český reprezentant a šéf semifinále turnaje nestačil na Egypťana Mohameda Saída. Prohrál s ním 12-15.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Po práci a po škole dnes nezamíříme rovnou domů, ale ještě určitě někam ven. Procházka, výlet, piknik, zahrada nebo wellness. Víme, jak bude, jasno a nebo skoro jasno. Denní teploty mezi 29 a 32 stupni. Východ slunce 4:53 a západ 3 minuty před 8:45 večer.
2: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
0: Doprava.
1: Moravské silnice známe jako svoje boty, víme, jak se jezdí tady, v Olomouci, ve Šternberku, v Uničově, také v Boskovicích, teď bez nehod. V Kroměříži bourá motorkář na Chelčeckého ulici u autoservisu. Pomačkané plechy jsou na 249. kilometru D1 za Kojetínem ve směru na Vyškov. Nákladáka a dodávka jsou tady ve svodidlech, neprůjezdný je jeden pruh. A jak od nás víte, kdo se chystá jet po staré silnici z Vyškova na Prostějov, kvůli nehodě auta a dodávky u Drysic byla ráno silnice neprůjezdná. Teď už se to podle vašich zpráv dá opatrně projet.
0: Rádio Hana.

0: Hitové novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Hana žije hokejem. Mistrovství světa? Jasně.

0: tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: už teď na webu radiohana.cz. V této hodině vás taky vezmeme na jeden moc hezký benefiční koncert a nebo na motomši do Hranic. Tak určitě poslouchejte dál a bavte se.
1: Jsme Radio Hana.
2: Hezké dopoledne.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.

0: Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy. Šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Taky toužíte po novém bydlení? V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
13: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
14: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
15: Rádio Hana.

klid a mír a štěstí a přejeme hlavně hezký poslech tady u nás na Hané. Máme pro vás taky jednu moc hezkou akci. Dneska v Olomouci v kostele Panny Marie Sněžné. Je to benefiční koncert Děti dětem. Pořádá Zuška Žerotín ve spolupráci s nadací Malý Noe. Vystoupí tady nejúspěšnější žák.

0: Začátek je v 18 hodin. A je tady ještě pozvánka na víkend. V sobotu se totiž v Hranicích chystá tradiční motomše, což je tedy sraz motorkářů. Budou tady hlavně Harleyáci na náměstí TGM v 11.30. Mají ten sraz. Mše bude ve 13 hodin a potom pan farář požehná všem jezdcům a strojům a ve 14 hodin vyrážíme na spanilou jízdu. Tak nezapomeňte, v Hranicích tradiční motomše už v sobotu.
1: Rádio Hana.
2: S námi Vítek, kam vyrazit?

0: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
1: Jo, tohle je hokej.
0: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
2: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
3: No to určitě.
4: Jo, určitě.
3: Určitě.
0: Brousíme brusle,
2: ladíme formu
0: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
2: Nejlepší hokejové info
0: každý den na tomto rádiu,
2: protože tento měsíc je trenérem úplně každý.
5: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
6: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
0: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
7: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
8: Pozor! Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu. A to nejlepší? Vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den. V sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
9: Na Luskynice.

0: Týnecká stodola a Tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, Tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prague Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
1: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
2: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz

0: na šumperskymajales.cz.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: pro vás Rádio Haná, teď je 10.56.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
2: Bude 11 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Jdeme na další zprávy. Za volantem buďme opatrní. Smrtelnou dopravní nehodu od včerejška řeší policie v Těšeticích u Olomouce. 51-letý řidič tu boural v osobním autě na cestě z Loučan do Těšetic. Co se přesně stalo?
5: Řidič při průjezdu levotočivou zatáčkou vyjel vpravo mimo pozemní komunikaci, kde nejprve narazil do betonového obrubníku a poté do náletových dřevin. Vozidlo skončilo přetočené na boku v příkopě. Řidič i přes rychle poskytnutou zdravotnickou pomoc na místě zemřel. Policisté odhadli škodu na vozidle na 200 tisíc korun.
4: Popisuje okolnosti nehody za policii komisař Libor Hejtman. Dvouměsíční omezení a nový asfalt za miliony korun na severu Olomouckého kraje. Ředitelství silnic a dálnic zahájí 1. června plánovanou opravu silnice 11 na úseku Olšany Vyšehoří. Obnova více než 3-kilometrového úseku vyjde na skoro 26 milionů korun. Dopravu tu během práce budou řídit kyvadlově semafory. Úplná uzavírka s objízdnými trasami přes Šumperk a Lanškroun je tu v plánu taky, a to na termíny 29. června až 2. července a 17. července až 18. července. Svá varování změní Český hydrometeorologický ústav. Od 1. července meteorologové spustí nový výstražný systém. Bude se soustředit na skutečné dopady počasí, na dopravu či zdraví a pomáhat tak krizovému řízení. Píše o tom web chmi.cz.
2: Sport.
4: Další zápasy 1. kola jsou na programu na French Open. Do akce jdou tenisté z našeho regionu. V úvodním kole pařížského Grand Slamu uvidíme po půl jedné hvězdu přerovského tenisu Lindu Noskovou proti Řekyni Sakariové a předního hráče prostějovského klubu Víta Kopřivu po půl druhé proti Francouzi Mutetovi. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude. Víme, že musíme dodržovat pitný režim, protože zase bude vedro, bude hit a sluníčko pálí čím dál víc. Takže na Moravě se dneska opět dostaneme na tropickou třicítku. Jinak na horách by to mohlo být o něco příjemnější, konkrétně v Jeseníkách a v Beskydech. Odpoledne čekáme zhruba 20 až 23 stupňů.
2: Doprava.
0: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku aktuálně hlásíte v Olomouci u Senima na ulici Pastérova. Hlídky jsou taky v Prostějově, na Konečné, na Plumlovské anebo na Kojetínské. A omezení máme dneska na Kroměřížsku, je to kvůli pracem na silnici 55. U Břestu je to kyvadlový provoz jedním pruhem. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.

0: O Hollywoodu nám zpívá kapela Krištof, my si hrajeme dál ten nejlepší hudební výběr a vy byste měli vědět, že tady u nás na Hané vám vlastně šetříme čas, šetříme vám peníze a dneska vlastně rovnou 3000, pokud by se vám zadařilo naší šťastné trojce. Co myslíte, budeme to šťastné trojčíslí vyhlašovat ještě v této hodině? Znáte pravidla? Když tak se ještě teď honem rychle mrkněte na radiohana.cz. A pokud u sebe máte mobil, už to je cesta do naší šťastné trojky. Tak rozhodně poslouchejte dál.
1: Jsme Radio Hana.
2: Hezké dopoledne.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku.
2: To je Procházka pamětí.
1: Každé všední dopoledne po deváté.
2: Jedině na Rádiu Hana.
1: Ruky, expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.
3: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
4: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
3: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
4: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
5: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
6: Prázdninové kempy v Aquaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.
7: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
8: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
9: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.

0: Nahané Lemon Tree, vracíme zpátky devadesátky a teď aktuálně k naší šťastné trojce.
1: Šťastná trojka!
0: Přátelé, dneska ve šťastné trojce tam může cinknout trojka. A to doslova ano, ve hře je bonusových 3000 korun, které tam teď momentálně máme v banku. Šťastná trojka 3000, nemusíte posílat žádné registrace, vyplňovat formuláře, posílat SMSky, nic, prostě jenom poslouchat a hlavně číhat, jestli nevyhlásíme právě poslední tři čísla z vašeho telefonu. Jakmile se to stane, během písničky se pak dovoláte do studia, peníze můžou být vaše, je to opravdu velmi jednoduché. Soutěžíme samozřejmě s posluchači, kteří mají více jak 18 let a máte bankovní účet. To je podmínka. Přátelé, my už máme pro dnešek vylosováno v tuhletu chvilku. Dobře poslouchejte, jaká je dnes šťastná trojka, jaké je to šťastné trojčíslí.
1: Šťastná trojka!
0: Kolikrát si říkám, jestli je to číslo obyčejné nebo je něčím fakt zajímavé pro vás nebo pro někoho. A jsem zvědavá, jestli hlavně bude to číslo šťastné. Dneska je šťastná trojka 119.
1: Šťastná trojka!
0: Jinými slovy, končí váš telefon číslem 119. Máte ho? Nebo někdo z vaší rodiny? Z kanclu honem rychle volejte, protože můžete vyhrát 3000. 119. To je dneska šťastná trojka a vy můžete volat do studia. 585 22 55 88.
1: Šťastná trojka!
0: Ve šťastné trojce dneska hrajeme o 3000.
2: Váš mobil, vaše peníze. V soutěži šťastná trojka je to jednoduché. My řekneme čísla a vy zavoláte, pokud je máte. Vyhrává ten, kdo se dovolá jako první. A to každý všední den. Jedině na Hané.

0: na to nejskvělejší, protože taky dneska pro vás máme šťastnou trojku.
1: Šťastná trojka!
0: Nejlepší a nejskvělejší, že každý všední den rozdáváme peníze v naší šťastné trojce. Teď máme na drátě posluchače, který se jmenuje Jirka. Jirko, zdravím tě, ahoj.
2: Ahoj, zdravím Rádio Hana.
0: Jirko, odkud nám voláš?
2: Volám z cesty, jsem v autě.
0: Jsi momentálně na cestě a my jsme vyhlásili před malou chvílí šťastnou trojku do našeho vysílání, tak prozraď nám svůj příběh, jestli jsi to zaznamenal ty, a nebo tě musel někdo trošku nakopnout.
2: Musel mě trochu někdo nakopnout, byl to můj bratr.
0: Bratr honem rychle hlásil, jo? Že si on umí tvoje telefonní číslo na spaměť, brácha?
2: Určitě umí. Ta určitě ano.
0: Já třeba vůbec už žádné telefonní číslo na spaměť neznám. Nikoho z rodiny vůbec. Jsem úplně ztracena. Já jenom vím, že moje číslo obsahuje číslo 3, které je moje oblíbené. No nicméně, tvoje oblíbené číslo bude úplně jiné. My jsme vyhlásili před malou chvílí, jaké číslo, Jirko?
2: Trojku.
0: Šťastnou trojku, ano. Ale
2: šťastnou trojku.
0: Ale to poslední trojčíslí, to vylosované je jaké číslo?
2: 119.
0: Ještě jednou.
2: 119.
0: 119.
1: Šťastná trojka.
0: Ano, teď jsme tě trošku zmátli, že jsme vyhlásili trojku a ty máš jakou trojku? Já mám trojku, ty máš trojku, ne, oni mají trojku, ne, takže ty máš tu šťastnou trojku, číslo 119, protože to jsme vylosovali a to je vítězné číslo. Jirko, jenom tak mimochodem, vyhráváš 3000 korun.
2: Perfektní, děkuju.
0: Takže ta trojka ti přinesla skutečně trojku. Já si myslím, že od teďka je to taky tvoje šťastné číslo i s tou 119. Jirko, prosím tě, vytrž na drátě a hlavně pozdravuj bráchu, že to vychytal velice dobře. Šikovně.
2: Děkuji moc, vyřídím a zdravím všechny posluchače Rádia.
1: Rádio Hana a šťastná trojka. Pravidelně vyhlašujeme 3 poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den jedině na Hané.

0: nad hlavou azurové nebem a v hlavě ještě to včerejší hokejové trápení, dalo by se doslova říct česko-norské utrpení. Přátelé, tak co, taky jste to sledovali?
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Už jsme s Nory hráli vyrovnané zápasy, ale ještě nikdy takový, v kterém by nás soupeř s touhle vlaječkou tak výrazně přestřílel. A je to 4-1.
3: Taky jste včera trpěli u hokeje. Naši hokejisti by nejspíš nebyli dobří zahradníci, protože pořád zakopávali o Nory. A než jsme se rozkoukali, prohrávali jsme 0-2. Vysílá s námi útočník Lukáš Sedlák. Lukáš, mohl za to špatný vstup do zápasu?
4: Já si nemyslím, že to byl špatný start, ale prostě jsme udělali dvě obrovské chyby, oni dali ty dva góly. Pak to bylo těžké, dostali jsme tím na koně. V té první třetině tam nás zatlačili. Myslím si, že pak jsme tu hru vyrovnali, nějaké šance tam měli ve druhé třetině, ale prostě z těch šancí my nedáváme góly a proto jsme to nesrovnali. Nějaké šance tam byly, ale furt to přehráváme hrozně moc. Máme kvůli tomu málo střel, protože furt někam nahráváme místo toho, aby jsme to zjednodušili, dali přes obránce do brány, tlačili se tam, dali nějaký špinavý góly, tak se snažíme myšlet nějaký speciální věci.
3: Hodnotí včerejší prohru 1-4 s Norskem útočník Lukáš Sedlák. Je čas hodit to za hlavu a dnes si pochutnat na javorovém sirupu. Posledně jsme Kanadu pořádně potrápili ve čtvrtfinále olympiády a dnes proti javorovým listům nastupujeme od 20:20. Budete se dívat?
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku. Radio Hana.
5: Jsme online na radiohana.cz.
6: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.

0: na šumperskymajales.cz.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílny.

0: show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Taky to užijte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
4: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
5: Tady je rádio.

zapíše do historických tabulek s teplotním rekordem. Uvidíme. Aktuálně polední zprávy, počasí, doprava, všechno tady pro vás máme. Zjistíme, kde třeba v Olomouci můžeme potkat strážníky s radarem. A

0: Na Hana jedeme dál.
1: Bude 12 hodin.
2: Hezké poledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Jdeme na zprávy. Dodržování povolené rychlosti v ulicích Olomouce dnes hlídají strážníci. Hlásí, že se radarem měří rychlost na čtyřech místech, a to na ulicích Pasterova, Jeremenkova, Norská a Hamerská. Vyzývají k bezpečné jízdě. Vojáci v okolí Přerova. V katastru Penčic, Čekyně a Žeravic začíná dnes vojenské cvičení. Potrvá dva dny a cílem je zdokonalení schopností vojáků. Ti se nebudou pohybovat v obydlených místech. Milionová loupež na Přerovsku. Maskovaná parta ukradla tuny kovů. Čtyři maskovaní pachatelé ukradli v půlce května ze slevárny v Beňově na Přerovsku barevné kovy za 4,5 milionu korun. K odvozu 5 palet bronzu a 11,5 tuny slitin použili firemní nákladní auto, které pak prázdné odstavili v sousedním kraji. Řeší to policie České republiky. Opětovné schvalování snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné dnes má řešit sněmovna. Jde o snížení zpětně za loňskou úroveň. Koaliční novelu o snížení odvodu asi o 700 korun odmítl Senát. Sněmovna dostane šanci veto Senátu přehlasovat.
1: Sport.
3: Začíná baráž o první fotbalovou ligu. O setrvání v soutěži usiluje Baník Ostrava, který dnes vyzve druholigové Táborsko od 18 hodin. Zítra se bude hrát zápas Slovácko, Artis Brno. Odvety baráže jsou v plánu o víkendu.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Víme, jak bude. Víme, že ještě dneska a zítra platí výstraha kvůli vedru. Meteorologové varují před vysokými teplotami a taky před rizikem požárů. Na Olomoucku i jinde opět atakujeme tropické třicítky. A pozor, na sluníčku se bez opalovacího krému můžeme spálit už za necelou půl hodinku.
2: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
0: Doprava.
1: Máme tu polední dopravu a připomínáme v Olomouci komplikace na Tabuláku. Opravuje se tu Stupkova ulice, omezení tady platí pro osobní dopravu i pro MHD. Odstavené auto máme hlášené na Přerovsku na silnici 55 u Kokor. Policejní hlídka je pak na Šumpersku v Bludově na Lázeňské. A pozor, nehodu nákladňáku a dodávky máme na D1 na trase Říkovice-Vyškov. Je to u exitu Mořice. Oba řidiči tady skončili ve svodidlech a na místě jsou i záchranáři. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Rádio Hana.

0: je Rádio Hana.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Jsme Rádio Hana.
1: Hezké poledne.

0: si dáte nějaký osvěžující oběd, nebo aspoň na chviličku vypnete. Venku je docela vedro, dejte si s námi ten nejlepší hudební výběr a odpoledne už za vámi tak vyráží naše oříšková hlídka. Dneska se potkáme třeba v Kroměříži, anebo taky v Přerově a už se moc těšíme, jak si spolu křupneme.
1: Radio Haná dnes nevysílá jen ze studia, ale vyráží přímo za vámi. Naše speciální oříšková hlídka vám bude i dnes rozdávat oříšky zdarma. Začínáme naproti galerie Přerov před 14:00 a potom se přesouváme taky do Kroměříže na náměstí. Takže jestli dnes potkáte naši hlídku, určitě se za námi zastavte. Máme pro vás vynikající oříšky zdarma. Takové oříšky, to je spousta energie do kapsy i na cesty. Tak dnes energii rozdáváme i my. Nejdřív v Přerově a potom v Kroměříži. Těšíme se na vás.
2: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day. Posloucháte Rádio Haná.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
3: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
6: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
6: Jezírka Banat.cz.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
11: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
12: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
13: Tohle je Rádio Hana.

0: Na Hané zdravíme všechny, hrajeme si dál a s úsměvem ten nejlepší hudební výběr. Za chviličku dáme třeba Bad Boys Blue, nebo tady bude taky Taylor Swift. Učenivý, bystrý, ambiciozní a cílevědomý. Takový je prý každý Filip, který má mimochodem dneska svátek.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je úterý 26. května a svátek má každý Filip, Filda i Filipek. Narozeniny slaví zpěvák Lenny Kravitz, herec Martin Zounar a také Honza Kolečkář, redaktor olomoucké televize z ZIP. A dnes, přesně před 150 lety, v roce 1876, umírá člověk, kterého máme na tisíci koruně, historik a politik František Palacký. A po něm jsou pojmenované ulice třeba i v Přerově, Šumperku nebo Holešově a v Olomouci máme i Univerzitu Palackého. Historie i současnost u nás jedou naplno také v úterý 26. května.
1: Rádio Haná, kalendárium.
3: Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
2: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
3: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
1: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
4: Rádio Haná.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: regionu. Nahané pro vás máme připravené zprávy. Nebude chybět ani počasí a aktuální doprava a po 13. hodině.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Nahané určitě Benson Boone. Dáme taky Michaela Jacksona.

0: Rádio Hana, všechno je připravené, teď je 12.56.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.

0: Neseme další várku informací. Kanadská posila pro olomoucké hokejové kohouty. Manšaft rozšířil útočník Zach Senyshyn. 29-letý rodák z Ottawy má na kontě i 16 zápasů v NHL. Olomouc od něj očekává pozvednutí týmové produktivity, informuje extraligový klub.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Uzavřený případ podvodu s odměnami na základce v Přerově. Soud nepravomocně potrestal bývalou ředitelku základní školy v Přerově Předmostí Věru Zapletalovou za zpronevěru 400 tisíc korun. Vybraným podřízeným měla dávat vysoké odměny a ti pak část odměny vraceli. Dostala podmínku a 5letý zákaz činnosti. Ex-ředitelka obvinění popřela. Je úterý a to znamená, že je k dostání nový týdeník Kroměřížska. Hlavním tématem týdeníku jsou tentokrát místní kina. Dozvíme se například, jak jsou spokojena s návštěvností a které filmy nejvíce táhnou. Kvůli lékům na cukrovku, srdeční selhání nebo chronické onemocnění ledvin už pacienti nebudou muset za specializovaným lékařem. Jak píší Novinky.cz, od července budou moci tato a další léčiva předepsat i praktičtí lékaři. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
1: Sport.
0: Bronz pro olomouckého kordistu Jakuba Jurku dosáhl na třetí místo na turnaji světového poháru v Bernu. V konkurenci elitních šermířů český reprezentant a šéf semifinále turnaje nestačil na Egypťana Mohameda Saída. Prohrál s ním 12-15.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Dneska a zítra ještě tropické třicítky, přechodné ochlazení na 25 stupňů čekáme ve čtvrtek. Rekordní vetra v Evropě prý jen tak nepoleví, může za to zvláštní jev, který se nazývá tepelná kupole. Hromadí se v ní horký vzduch jako pod pokličkou a brání přílivu studenější fronty. Teploty tak mohou atakovat i 40 stupňů Celsia, zejména ve Španělsku a v Portugalsku.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci jsou dnes strážníci s radarem a rychlost měří hned na čtyřech místech, na ulici Pastérova, Jeremenkova, Norská a taky na Hamerské v Holici. Jinak policejní hlídku nám hlásíte také v Zábřehu na Olomoucké u té Šelky a nebo na trase Bruntál Staré město. A pozor, odstavené auto máme na dálnici D35 Olomouc Lipník, kousek od exitu Přáslavice, tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kam.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Tady je Rádio Hana.

Také letos je tu náš radiotalent a když se vám zadaří jako mladým hudebníkům do 30 let, tak ve hře jsou 100 tisícové finanční balíčky. Můžete s námi rozjet hudební kariéru. Stačí, když se přihlásíte na web radiotalent.cz a budeme vás hrát třeba na Hané jako sax

0: Přihlášky posíláme do konce května, přátelé, držíme palce. Jinak informace najdeme taky na radiohana.cz, ale důležitý je určitě i web radiotalent.cz. A když to spočítáme úplně přesně, do uzávěrky přihlášek zbývá 5 dnů, 10 hodin a 41 minut.
1: Radio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.
1: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na oslavy. Prostějov slaví 885 let od první zmínky vesnice Prostějovice. Oslavy nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu Prostějov.eu.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
5: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
4: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
5: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
6: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy. Šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
7: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
12: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Olomouc, Bruntál a Vyškov.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Ahoj, tady je Michal Malábný a kapela Činasky. Tohle je náš nový singl Selhání a děkujeme rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

0: Tohle je balada o divokých růžích. Nick Cave, s Kylie Minogue. Hrajeme si nejlepší hudební výběr teď z 90. let. Za chvilku dorazí třeba taky Miley Cyrus nebo Robbie Williams. Tady u nás na Hané se pořád něco děje. My vás zítra touhle dobou pozveme na festival vojenských kuchyní. No a dneska pořešíme například černovírský fotbal, který má rozhodně svou tradici.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Fandíme spolu moravskému fotbalu, v Olomouci držíme pravidelně palce Sigmě, Holici, Hodolanům a také Černovíru. Právě teď s námi vysílá trenér černovírského Ačka Tadeáš Psotka. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tadeáši, na jaké úrovni se dneska v Černovíře hraje fotbal, jak si momentálně v sezóně vedete v tabulce?
3: V Černovíře aktuálně hrajeme 7. ligu, vlastně jednu ze 3 skupin v Olomouckém kraji a aktuálně jsme v top 4, dokonce se

0: Nám už zbývají poslední dva zápasy. 31. května hrajeme doma s Vítovem a 14. května poslední zápas sezóny s Brodkem u Konice. Co se týče mládeže, tak 6. června hrají na domácím hřišti obě žákovské kategorie. Po nich pak se budou hrát malé turné, mladší přípravky a školičky a okolo toho všeho je nachystaný dětský den, který klub pořádá.
1: Děkujeme za pozvánky. Hráči nižších soutěží normálně chodí do práce. Co vaše kluci dělají v civilu?
0: Náš kapitán se stará o výrobní přípravu ve stavební firmě, tři kluci pracují ve strojařině, máme tam učitele nebo vojáka z povolání, ale máme relativně mladý tým, většina kluků jsou ročníky 2003 a mladší, ti jsou na vysokých školách, tam je to taky na celé škále, od FTKčka přes stavařinu po filozofii.
1: Atmosféra, návštěvnost při domácích zápasech v Černovírské aréně u Komína, jak to vypadá?
0: Myslím, běžně chodí zhruba 100 až 200 diváků na některé prestižnější zápasy i více. Vlastně v poslední době, když bylo derby s Hodolanama, tak bylo až 1000 lidí. Kotel tvoří jádro asi 10, někdy více věrných fanoušků, kteří jsou opravdu skvělí, ti dokážou vytvořit super atmosféru.
1: Kde vidíte černovírský fotbal za 5 let? Jaké máte ambice, sny, plány?
0: Tak určitě bychom chtěli z muže postoupit do minimálně o úroveň výš. Je to realistický cíl a jinak se budeme snažit udržet co největší kvalitu právě v mládežnickém fotbale, postupně zvelebovat areál, aby fotbalisti, naši hráči, fanoušci měli co nejlepší zážitek v Černovíře.
1: Naším hostem byl trenér černovířského fotbalového Ačka Tadeáš Psotka. Děkujeme za rozhovor a ať to Černovíru dál střílí na hřiště a daří se i mimo něj. Naslyšenou.
0: Děkujeme, naschledanou.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
3: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
4: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. Bytylitovel.cz.
5: Pozor, Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší, vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den, v sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
8: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
9: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
10: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Taky to užijte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
15: Tady je Rádio Hana. We were good.

0: Přátelé, v tomto vedru si rozhodně nehrajem na hrdiny a prostě poctivě dodržujeme pitný režim. Doufám, že na to myslíte. Rádio Hana vám to samozřejmě pravidelně také připomíná. A po 14. hodině tady u nás
1: hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude třeba Enrique Iglesias. Taky Lucie. Nebo Eva Max. Aktuální zprávy, počasí i doprava z našeho regionu. Máme všechno. Na Hana jedeme dál.

0: Vítejte u dalších zpráv. Větší dopravní kapacita na trase Olomouc-Šternberg. Olomoucký kraj zahájil stavební řízení na přeložku silnice 46 Týneček-Šternberg. Vznikne tu čtyřpruhová trasa dlouhá přes 7 kilometrů. Silnice za asi 3 miliardy korun uleví přetíženému úseku. Nová silnice nabídne rychlost 110 km v hodině a dvě mimoúrovňové křižovatky. Propojí budoucí východní tangentu Olomouce s obchvatem Šternberka, čímž odvede tranzit z obytné zástavby. Ředitelství silnic a dálnic plánuje zprovoznění na rok 2030. Modernizace rehabilitačního oddělení fakultní nemocnice Olomouc. Ta vložila skoro 45 milionů korun do nákupu nových přístrojů. Ty pomohou v návratu do běžného života především pacientům po mozkové mrtvici či vážných úrazech. Slon Jack opustí zlínskou zoo. Po nečekaném pátečním útoku na samici už do budoucna ve zlínské zoo nezůstane. Slonice Ulu útok nepřežila. O dalším domově Jacka rozhodne komise odborníků. Nyní je izolovaný od stáda.
1: Mistrovství světa v hokeji.
0: Poslední utkání v základní části dnes čeká na mistrovství světa v hokeji český nároďák. Budeme hrát proti lídrovi skupiny B, Kanadě. Nyní jsme na třetím místě skupiny. Uvidíme, co potom. Zápas začíná ve 20 hodin 20 minut.

0: Jedině na Hané. Počasí.
1: Víme, jak bude, víme, že musíme dodržovat pitný režim, protože zase bude vedro, bude hit a sluníčko pálí čím dál víc. Takže na Moravě se dneska opět dostaneme na tropickou třicítku. Jinak na horách by to mohlo být o něco příjemnější, konkrétně v Jeseníkách a v Beskydech. Odpoledne čekáme zhruba 20 až 23 stupňů.
2: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
0: Doprava.
1: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci, kousek od nádraží, na ulici Jeremenkova a taky v Holici na Šlechtitelů u Sempry. Hlídka je i v Brodku u Prostějova na Císařské. Jinak připomínáme, že nehoda nákladňáku a dodávky se ještě dořešuje na D1 u exitu Mořice a ťukanec dvou aut máme v Blansku na ulici Erbenova. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Rádio Hana.

0: teď, teď momentálně na vás čekáme v Přerově, tak se za námi určitě stavte.
1: Jestli jste právě teď v Přerově, tak zbystřete. Oříšková hlídka Rádia Haná je právě teď naproti galerii Přerov a rozdáváme vám oříšky zdarma. Stavte se za námi, vybavíme vás pořádnou křupavou svačinkou, která vás dokáže zasytit mnohem déle než sladkosti. Ořechy totiž obsahují kombinaci zdravých tuků, vlákniny a bílkovin. Takže místo rychlé cukrové bomby dnes jedině hrst oříšků od Rádia Haná. Jsme tady právě teď naproti galerie Přerov, tak doražte, než všechno rozdáme.
2: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
3: Jsme Rádio Haná.
4: Hezké odpoledne.
3: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na oslavy. Prostějov slaví 885 let od první zmínky vesnice Prostějovice. Oslavy nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu Prostějov.eu.

0: Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
2: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Puničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Puničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prague Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
6: Prázdninové kempy v Aquaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.
7: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz

0: Rádio Hana si můžete naladit každý den. Od rána až do večera vám hrajeme ten nejlepší hudební výběr a společně samozřejmě taky sledujeme dění v našem regionu.
1: O čem se píše?
0: Víme, jak by to mělo vypadat na hlavním tahu Olomouc-Šternberg. Počítá se tu s výstavbou čtyřpruhové silnice. Veškeré podrobnosti přináší Report.cz. Zdravíme taky do Konice, kde se už teď v pátek koná Noc kostelů a výhledově 22. června nás čeká jazzový večer na krásně opraveném náměstí. Další novinky z města pak najdeme na www.konice.cz a taky na webu Městského kulturního střediska. A co pro nás má nové vydání týdeníku Kroměřížska? Hlavním tématem jsou tentokrát místní kina. Jak jsou spokojená s návštěvností a které filmy táhnou nejvíc? A je tu i reportáž ze Záhlinic z poslední slavnosti piva pod komínem. To a mnohem víc v týdeníku Kroměřížska, který vychází pravidelně každé úterý. Tak se mrkněte a dál se s námi bavte co nejlépe.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hana.
3: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
4: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
5: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
6: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády.

0: České Třebové na zámku.
1: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do Vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu Vlastivědného muzea.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: 14. ročníku festivalu

0: kvarteta.
1: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
0: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: Tohle je nahané Katrina and the Waves, její Walking on Sunshine. Tak pokud dneska na sluníčku, tak jedině s pokrývkou hlavy, sluneční brýle, opalovák, protože venku je to fakt docela smažák.
1: Přesně tak, přátelé.
0: Zdravím kolegu Štěpána, Štěpána Smažáka Horáka.
1: Krásné odpoledne, no, smaží to tam hezky.
0: Hele, ale my se jdeme schladit, pojďme bleskově hokej a já se k něčemu přiznám. Ty mě normálně nebudeš věřit. Nikdo mi nebudete věřit. Já jsem velmi útržkovitě, vlastně jsem neviděla žádný zápas České republiky.
1: Ale tak jako zase, když se koukneme z té druhé strany, včera z tolik nepřišla.
0: Děkuju.
1: Jo, jako opravdu naše hokejová velmoc zkrátka dostala od Vikingů pořádně. Nicméně, já si myslím, že prostě teďka už s tou Kanadou jako můžeme buď jenom příjemně překvapit, anebo pak budeme zkrátka tvrdit, že jsme si šetřili síly už na čtvrtfinále.
0: Protože to čtvrtfinále máme jisté, to já zase jako vím.
1: Tak se na to koukni. Hele, třeba postoupíme do semíčka.
0: Hele, uvidíme po 15. hodině rozhodně. Nejlepší hudební výběr na Hané.

0: bude i Dua Lipa. Zprávy počasí, doprava, Rádio Hana, teď je 14.56.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.

0: Máme tu pro vás připravené další zprávy, pojďte si je poslechnout. Na randál si stěžují obyvatelé Krčmaně na Olomoucku. V obci slyší hluk z nově otevřeného úseku dálnice D55, tedy obchvatu, po němž obec volala více než 20 let. Ředitelství silnic a dálnic chystá měření hluku a pak rozhodne o případných opatřeních. Zahrát si plážový volejbal přímo v centru Prostějova. Půjde to i letos. Město informuje, že pískové sportoviště najdeme na náměstí opět na Malé Kuželně. Na místě bude od 11. června do 2. srpna. Podrobnosti na webu prostějov.eu. Nové možnosti péče v psychiatrické nemocnici v Kroměříži. Zahájila stavbu pavilonu akutní péče. Nabídne 115 lůžek. Jde o stavbu za více než 3,25 miliardy korun. Hotová bude v listopadu příští rok.
1: Nikdy se tady nestavěla taková budova a bude poskytovat zcela moderní a důstojné zázemí pro léčbu psychiatrických pacientů a také důstojné zázemí pro personál. Roste počet duševních poruch, lidé potřebují péči psychiatrů a my potřebujeme poskytovat takovou péči, která je žádána, takže ty lůžka následné péče transformujeme v lůžka akutní péče.
0: Doplnila ředitelka nemocnice Adéla Stoklasová. Soud podmíněně propustil exposlance Dominika Feriho z vězení. Vyhověl tak návrhu žalobce i obhájkyně. Někdejší politik si odpykal 2/3 tříletého trestu za znásilnění. Doplníme, že zástupce poškozených byl dál proti propuštění, píše o tom ČT. Sport. O postup do házenkářské extraligy usiluje Házenkářská akademie Olomouckého kraje. V odvetě baráže o postup tým vyzve HBC Strakonice. Musí dohnat ztrátu 6 branek. Duel se bude hrát v sobotu v 15 hodin v hale Zora v Olomouci.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude, víme, že ještě dneska a zítra platí výstraha kvůli vedru. Meteorologové varují před vysokými teplotami a taky před rizikem požárů. Na Olomoucku i jinde opět atakujeme tropické třicítky. A pozor, na sluníčku se bez opalovacího krému můžeme spálit už za necelou půl hodinku.
2: Doprava.
3: Zdravíme za volanty, je tady naše blesková odpolední doprava. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Týnecké u Olympie, taky v Hejčíně na ulici Ladova. Hlídku máme i na trase Olšany u Prostějova Hablov a nebo v Kroměříži na Kujetínské. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.

0: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
1: Rádio Hana a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku.

0: a získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Rádio Hana.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Tady je Rádio Hana.

okolo autobusového nádraží Popserovské. Jinak pozor i na policejní hlídky, a to například v Šumperku na Uničovské anebo na D35 směr Olomouc za exitem Litovel. Radio Hana.

0: Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz. Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na oslavy. Prostějov slaví 885 let od první zmínky vesnice Prostějovice. Oslavy nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu Prostějov.eu.
1: Prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
4: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
5: Nodie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
6: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
7: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid.

0: Hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Všem přejeme pohodový 26. květen a na rádiu Haná pokračuje už za malou chvíli ten nejlepší hudební výběr.
1: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
2: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
8: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
9: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
8: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
9: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
10: Slyšíte? To je dokonalost.
11: Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
12: Tady je Rádio Hana.

0: v čele naší ozíčkové hlídky.
1: Rádio Hana. Oblíbené hlídky Rádia Hana vyráží za vámi.
2: Oříšková hlídka Rádia Hana se hlásí z Kroměříže. Právě teď jsme na náměstí a rozdáváme oříšky zdarma všem kolem jdoucím. A musím říct, že zásoby mizí rychlostí blesku. Ono se není čemu divit. Oříšky jsou oblíbenou svačinou studentů i lidí v práci. A to proto, že obsahují látky podporující

0: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
1: Rádio Hana.

0: Neseme další várku informací. Kanadská posila pro olomoucké hokejové kohouty. Manšaft rozšířil útočník Zach Senyshyn. 29-letý rodák z Ottawy má na kontě i 16 zápasů v NHL. Olomouc od něj očekává pozvednutí týmové produktivity, informuje extraligový klub.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Uzavřený případ podvodu s odměnami na základce v Přerově. Soud nepravomocně potrestal bývalou ředitelku základní školy v Přerově Předmostí Věru Zapletalovou za zpronevěru 400 tisíc korun. Vybraným podřízeným měla dávat vysoké odměny a ti pak část odměny vraceli. Dostala podmínku a pětiletý zákaz činnosti. Ex-ředitelka obvinění popřela. Je úterý a to znamená, že je k dostání nový týdeník Kroměřížska. Hlavním tématem týdeníku jsou tentokrát místní kina. Dozvíme se například, jak jsou spokojena s návštěvností a které filmy nejvíce táhnou. Kvůli lékům na cukrovku, srdeční selhání nebo chronické onemocnění ledvin už pacienti nebudou muset za specializovaným lékařem. Jak píší Novinky.cz, od července budou moci tato a další léčiva předepsat i praktičtí lékaři. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
1: Sport.
0: Bronz pro olomouckého kordistu Jakuba Jurku dosáhl na třetí místo na turnaji světového poháru v Bernu. V konkurenci elitních šermířů český reprezentant a šéf semifinále turnaje nestačil na Egypťana Mohameda Saída. Prohrál s ním 12-15.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Taky ve středu nás budou v našem regionu provázet i nadále letní teploty. Počítáme většinou.

0: pátek nás opět čeká sluníčko a na teploměru přes 25 stupňů Celsia.
1: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
0: Doprava. Rychlé dopravní zprávy začínáme v Olomouci, no a právě tady připomínáme nehodu nákladního auta a osobáku u Baumaxu na Holické ulici před kruháčem ve směru do centra. Už se to došetřuje a zdržení je směr centrum na 10 minut. Bourá se taky v Kroměříži na ulici Stoličková, tady jde o střed autobusu a osobáku, projet se dá opatrně bez zdržení. A do třetice je nehoda taky na trase Lipník-Sušice, tady se řeší střed nákladňáku a osobního vozu a i tady se opatrně dostanete. Na policejní hlídku potom pozor na D35 na exitu Velký Újezd a nebo na D1 na exitu Hulín Západ. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Hana.

0: potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

Každý den vás vytáhne na víc než 2500 kroků navíc a jako bonus máte zdravější srdce. O čtvrtinu nižší riziko, že to s vámi sekne a mozek zaplavený hormonem štěstí oxytocinem. Takže až zase budete ve 3 ráno v dešti čekat, až se to vaše chlupaté štěstí konečně vyčurá, tak pamatujte, že právě žijete

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
3: Objednej a už to letí.
2: Luskni.cz. Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
9: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
10: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Taky toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.

0: si k městu a vraťme se do 12. století. Čeká nás symbolický průvod od zámku na městský rynek, slavnostní ceremonie, chybět nebude rytíř prostěj v boji i lovu, historický program pod korouhví Moravy, bujaré písně, kejklíři, komedianti i zbrojnoši. Pro děti jsou připraveny pohádky a interaktivní hry, jarmark u zámku, domácí zvěřinec a bohaté občerstvení. Zažijme atmosféru středověku a oslavme společně výročí města Prostějova.
1: Říká náměstkyně primátora města Prostějov Milada Sokolová. Děkujeme.
2: No a po pozvánce do Prostějova zveme taky na další hity na Rádiu Hana, za chvíli i Zara Larsson nebo Aura Dion. Ještě předtím ale hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku. Dneska hraje Česká republika ve 2020 s Kanadou. No a bude to reparát za včerejší nepovedené utkání s Norskem.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
3: Už jsme s Nory hráli vyrovnané zápasy, ale ještě nikdy takový, v kterém by nás soupeř s touhle vlaječkou tak výrazně přestřílel. A je to 4-1.
4: Taky jste včera trpěli u hokeje. Naši hokejisti by nejspíš nebyli dobří zahradníci, protože pořád zakopávali o Nory. A než jsme se rozkoukali, prohrávali jsme 0-2. Vysílá s námi útočník Lukáš Sedlák. Lukáše, mohl za to špatný vstup do zápasu?
5: Já si nemyslím, že to byl špatný start, ale prostě jsme udělali dvě obrovské chyby, oni dali ty dva góly. Pak to bylo těžké, už dostali jsme tím na koně. V té první třetině tam nás zatlačili. Myslím si, že pak jsme tu hru vyrovnali, nějaké šance tam měli ve druhé třetině, ale prostě z těch šancí my nedáváme góly a proto jsme to nesrovnali. Nějaké šance tam byly, ale furt to přehráváme hrozně moc. Máme kvůli tomu málo střel, protože furt někam nahráváme místo toho, aby jsme to zjednodušili, dali přes obránce do brány, tlačili se tam, dali nějaký špinavý góly, tak se snažíme myšlet nějaký speciální věci.
4: Hodnotí včerejší prohru 1-4 s Norskem útočník Lukáš Sedlák. Je čas hodit to za hlavu a dnes si pochutnat na javorovém sirupu. Posledně jsme Kanadu pořádně potrápili ve čtvrtfinále olympiády a dnes proti javorovým listům nastupujeme od 20:20. Budete se dívat?
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
7: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
8: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
9: Pozor! Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší? Vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den. V sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
10: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prague Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec.

0: u Olomouce.
1: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
2: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
4: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
5: Rádio Haná.
6: Přejeme odpoledne na jedničku.

0: 55.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
2: Bude 17 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Vítejte u dalších zpráv. Větší dopravní kapacita na trase Olomouc-Šternberg. Olomoucký kraj zahájil stavební řízení na přeložku silnice 46 Týneček-Šternberg. Vznikne tu čtyřpruhová trasa dlouhá přes 7 kilometrů. Silnice za asi 3 miliardy korun uleví přetíženému úseku. Nová silnice nabídne rychlost 110 km v hodině a dvě mimoúrovňové křižovatky. Propojí budoucí východní tangentu Olomouce s obchvatem Šternberka, čímž odvede tranzit z obytné zástavby. Ředitelství silnic a dálnic plánuje zprovoznění na rok 2030. Modernizace rehabilitačního oddělení fakultní nemocnice Olomouc. Ta vložila skoro 45 milionů korun do nákupu nových přístrojů. Ty pomohou v návratu do běžného života především pacientům po mozkové mrtvici či vážných úrazech. Slon Jack opustí zlínskou zoo. Po nečekaném pátečním útoku na samici už do budoucna ve zlínské zoo nezůstane. Slonice Ulu útok nepřežila. O dalším domově Jacka rozhodne komise odborníků. Nyní je izolovaný od stáda.
2: Mistrovství světa v hokeji.
4: Poslední utkání v základní části dnes čeká na mistrovství světa v hokeji český nároďák. Budeme hrát proti lídrovi skupiny B, Kanadě. Nyní jsme na třetím místě skupiny. Uvidíme, co potom. Zápas začíná ve 20 hodin 20 minut.
2: Počasí.
5: Sluníčko dnes na Olomoucku zapadne ve 20.43, zítřejší východ slunce pak v našem regionu přijde ve 4.53. Víme, jak bude. Dnes v noci teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra nás potom čeká hlavně sluníčko.

0: Na 40 je na exitu Olomouc Střed, taky na D35 směr Mohelnice za exitem Loštice. A nebo na D1 směr Přerov na exitu Trnávka. Na trase Šternberg Olomouc pak počítejte v Týnečku se zdržením na čtvrt hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu a pohodovou jízdu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.

Vlnách Rádia Hana, po čtvrt na šest pokračuje 26. květen. A já připomínám, že do konce května, to znamená do neděle, ještě 5 dnů se mohou začínající kapely a interpreti do 30 let přihlásit do našeho dalšího ročníku soutěže Radio Talent. Je to skvělý první krok na vykopnutí kariéry. Rádio Hana tuhle soutěž pořádá ve spolupráci s nahrávacím studiem Ta muzika a s kapelou Opět a Radeček. No a vyhrát můžete promo balíček za spoustu peněz, kde je v rámci výhry například profesionální nahrání songu od

0: zapli, pošlete přihlášku. Máte posledních 5 dnů, tak pojďte do toho. Za chvíli u nás Nick Kershaw nebo kapela Činasky. Držte vlnu a mějte i nadále úterek v topu s Rádiem Hana.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
3: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
4: Výstava Živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
5: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
6: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
5: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
6: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
5: Jsme tu pro vás již 20 let.
6: Jezírka Banat.cz.
7: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
8: Objednej a už to leží.
9: Luskni.cz. Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Hana jedou k vám.
10: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
11: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
12: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche.olomouc.cz.
13: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
14: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
15: 14. ročníku festivalu

0: Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Rádio Hana.
3: Číslo 1 v Olomouckém kraji.

0: 8 minut, tolik je aktuální čas na rádiu Haná. Nám dělá radost Nelly Furtado, no a za chvíli tu hudební štafetu převezme taky kapela Jelen, Kurt Nilsson a nebo Ed Sheeran. Ještě než se do toho dáme, tak je to dnešní kalendárium. Tak pojďme zjistit, co by nám v rámci dnešního data rozhodně nemělo uniknout.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je úterý 26. května a svátek má každý Filip, Filda i Filipek. Narozeniny slaví zpěvák Lenny Kravitz, herec Martin Zounar a také Honza Kolečkář, redaktor olomoucké televize z ZIP. A dnes, přesně před 150 lety v roce 1876, umírá člověk, kterého máme na tisíci koruně, historik a politik František Palacký. A po něm jsou pojmenované ulice třeba i v Přerově, Šumperku nebo Holešově a v Olomouci máme i Univerzitu Palackého. Historie i současnost u nás jedou naplno také v úterý 26. května.
1: Rádio Haná, kalendárium.
3: Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
2: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
3: Jdi na radiotalent.cz a vyplň přihlášku nejpozději do konce května.
1: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Rádio Haná.
3: Nejlepší hudební.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Máme tu pro vás připravené další zprávy, pojďte si je poslechnout. Na randál si stěžují obyvatelé Krčmaně na Olomoucku. V obci slyší hluk z nově otevřeného úseku dálnice D55, tedy obchvatu, po němž obec volala více než 20 let. Ředitelství silnic a dálnic chystá měření hluku a pak rozhodne o případných opatřeních. Zahrát si plážový volejbal přímo v centru Prostějova. Půjde to i letos. Město informuje, že pískové sportoviště najdeme na náměstí opět na Malé Kuželně. Na místě bude od 11. června do 2. srpna. Podrobnosti na webu prostějov.eu. Nové možnosti péče v psychiatrické nemocnici v Kroměříži. Zahájila stavbu pavilonu akutní péče. Nabídne 115 lůžek. Jde o stavbu za více než 3,25 miliardy korun. Hotová bude v listopadu příští rok.
3: Nikdy se tady nestavila taková budova a bude poskytovat zcela moderní a důstojné zázemí pro léčbu psychiatrických pacientů a také důstojné zázemí pro personál. Roste počet duševních poruch, lidé potřebují péči psychiatrů a my potřebujeme poskytovat takovou péči, která je žádána, takže ty lůžka následné péče transformujeme v lůžka akutní péče.
2: Doplnila ředitelka nemocnice Adéla Stoklasová. Soud podmíněně propustil exposlance Dominika Feriho z vězení. Vyhověl tak návrhu žalobce i obhájkyně. Někdejší politik si odpykal 2/3 stříletého trestu za znásilnění. Doplníme, že zástupce poškozených byl dál proti propuštění, píše o tom ČT.
0: Sport.
2: O postup do házenkářské extraligy usiluje Házenkářská akademie Olomouckého kraje. V odvetě baráže o postup tým vyzve HBC Strakonice. Musí dohnat ztrátu 6 branek. Duel se bude hrát v sobotu v 15 hodin v hale Zora v Olomouci.
0: Rádio Hana.
4: S námi máte přehled
1: i v úterý.

obloha nebo úplně jasno. Čtvrtek potom přinese ochlazení k 20 stupňům, pátek by měl být opět slunečný s 25 stupni Celsia na teploměru. Připomínáme nehodu nákladního a osobního auta na D1 směr Vyškov za exitem Hulín. Už se to došetřuje a projet se dá v pohodě. Nehoda je taky na Přerovsku, kde se řeší střet osobáku a cyklisty na trase Prosenice Lísky a osobák a motorka do sebe vjeli i na trase Lipina Horní Moštěnice. Nicméně i na těchto místech se dostaneme bez problému. Policejní hlídka je potom s 18. hodinou na D1 směr Ostrava na exitu Přerov, taky na exitu Lipník nad Bečvou a nebo v Kroměříži na ulici Osvoboditelů. Šťastnou cestu přejeme a dobře dojeďte. Rádio Hana.

0: Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to

0: Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hná v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hná.
3: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
4: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

Pokračuje 26. květen, no a pokud máte chuť dneska někam vyrazit, tak v Moravském divadle Olomouc dávají satirickou tragikomedii ze současnosti, a to z pera olomouckého spisovatele a scénáristy Michala Sýkory. Konečně jsi doma a ne papírové mauzoleum dnes od 19. hodiny. Jinak se blíží taky Noc kostelů.

tu tip na sobotu, protože to se v Hranicích koná tradiční motomše. Je to sraz motorkářů, převážně Harleyů, na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v 11:30 dopoledne. Mše pak ve 13 hodin, no a potom pan farář požehná všem jezdcům a strojům a vyráží se na spanilou jízdu. Tak těšíme se na to, všem přejeme pohodový 26. květen a na rádiu Haná pokračuje už za malou chvíli ten nejlepší hudební výběr.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
3: Horko se blíží, buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
4: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla

0: hostí v Zoo Olomouc.
1: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
0: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
2: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
3: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců.

0: Vyhrajte. Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
1: Fandíme spolu moravskému fotbalu, v Olomouci držíme pravidelně palce Sigmě, Holici, Hodolanům a také Černovíru. Právě teď s námi vysílá trenér černovírského Ačka Tadeáš Psotka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tadeáš, na jaké úrovni se dneska v Černovíře hraje fotbal, jak si momentálně v sezóně vedete v tabulce?
2: V Černovíře aktuálně hrajeme 7. ligu, vlastně jednu ze 3 skupin v Olomouckém kraji a aktuálně jsme v top 4. Dokonce se mají nás bývá pár zápasů.
1: To je super, na co jste v černovírské klubové historii nejvíc hrdí?
2: Myslím si, že Černovír jako klub je nejvíce hrdý na svoji mládež. Spousta našich hráčů bývá v okresních a krajských výběrech. Několik odchovanců si zahrálo i v nejvyšších patrech fotbalu. Naposledy Martin Škoda si dokonce zahrál za Sigmu v první lize, ale hlavně jádro černovírských mužů tvoří odchovanci už po několik generací. Vlastně u mužů největší úspěch poslední doby byl postup do krajského přeboru. Ten se povedl, řekněme, té minulé generaci a ta současná se bude snažit napodobit a navázat na něj.
1: Co černovírské fotbalisty a jejich fanoušky v nejbližší době čeká?
2: Nám můžou zbývat poslední 2 zápasy. 31. května hrajeme doma s Vícovem a 14. května poslední zápas sezóny s Brodkem u Konice. Co se týče mládeže, tak 6. června hrají na domácím hřišti obě žákovské kategorie. Po nich pak se budou hrát malé turné, mladší přípravky a školičky a okolo toho všeho je nachystaný dětský den, který pořádá.
1: Děkujeme za pozvánky. Hráči nižších soutěží normálně chodí do práce. Co vaše kluci dělají v civilu?
2: Náš kapitán se stará o výrobní přípravu ve stavební firmě. 3 kluci pracují ve strojařině, máme tam učitele nebo vojáka z povolání, ale máme relativně mladý tým. Většina kluků jsou ročníky 2003 a mladší. Ti jsou na vysokých školách. Tam je to taky na celé škále. Od FTKčka přes stavařinu po filozofii.
1: Atmosféra, návštěvnost při domácích zápasech v černovírské aréně u Komína, jak to vypadá?
2: Myslím, běžně chodí zhruba 100 až 200 diváků na některé prestižnější zápasy i více. Vlastně v poslední době, když bylo derby s Hodolanama, tak bylo až 1000 lidí. Kotel tvoří jádro asi 10, někdy více věrných fanoušků, kteří jsou opravdu skvělí, ti dokážou vytvořit super atmosféru.
1: Kde vidíte černovírský fotbal za 5 let? Jaké máte ambice, sny, plány?
2: Tak určitě bychom

0: Trendcar. www.trendcar.cz.
1: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do Kiveku.
4: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by skoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
3: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
4: To si píš.
3: Teda Franto, to běžím říct holkám.
4: No, to běž.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
6: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
7: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově. TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
8: Prázdninové kempy v Aquaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.
9: Rádio Hana.

0: zasažen.
1: Rádio Haná.
2: Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslední.

jednu americkou studii, která se týká čtyřnohých kamarádů a která říká, že mít psa není jen o roztomilosti. Podle pozbíraných dat je to vlastně ten nejlepší osobní trenér a kardiolog v jednom. Představ

plavený hormonem štěstí, oxytocinem. Takže až zase budete ve 3 ráno v dešti čekat, až se to vaše chlupaté štěstí konečně vyčurá, tak pamatujte, že právě žijete déle a bez

0: Zet.
1: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
2: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy. Šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Pozor, Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší, vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den, sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
7: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
8: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
9: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz

0: jako skříň Radio Hana, ten nejlepší hudební výběr. Přejeme hezký úterní večer. Za malou chvíli tady na naší vlně taky One Republic, Roxette anebo Eurythmics, ale ještě než se do toho dáme, tak se vypravíme na regionální zpravodajské portály. No a nabídneme například pohled na větší dopravní kapacitu na trase Olomouc-Šternberg.
1: O čem se píše?
2: Víme, jak by to mělo vypadat na hlavním tahu Olomouc-Šternberg. Počítá se tu s výstavbou čtyřpruhové silnice. Veškeré podrobnosti přináší report.cz. Zdravíme taky do Konice, kde se už teď v pátek koná Noc kostelů a výhledově 26. června nás čeká jazzový večer na krásně opraveném náměstí. Další novinky z města pak najdeme na www.konice.cz a taky na webu městského kulturního střediska. A co pro nás má nové vydání týdeníku Kroměřížska? Hlavním tématem jsou tentokrát místní kina. Jak jsou spokojená s návštěvností a které filmy táhnou nejvíc? A je tu i reportáž ze Záhlinic z poslední slavnosti piva pod komínem. To a mnohem víc v týdeníku Kroměřížska, který vychází pravidelně každé úterý. Tak se mrkněte a dál se s námi bavte co nejlépe.
3: Víme, o čem se píše.
1: Radio Hana.

0: který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
1: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
4: Rádio Hana.
5: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Haná. Vaše věrné rádio.
1: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
2: Rádio Haná a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku.

0: získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Rádio Hana.

0: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
1: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Rádio Haná. Devadesátky v 9.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je úterý 26. května a svátek má každý Filip, Filda i Filipek. Narozeniny slaví zpěvák Lenny Kravitz, herec Martin Zounar a také Honza Kolečkář, redaktor olomoucké televize z ZIP. A dnes, přesně před 150 lety v roce 1876, umírá člověk, kterého máme na tisíci koruně, historik a politik František Palacký. A po něm jsou pojmenované ulice třeba i v Přerově, Šumperku nebo Holešově a v Olomouci máme i Univerzitu Palackého. Historie i současnost u nás jedou naplno také v úterý 26. května.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná.

Víte, že náš tep a mimika se mění přesně podle toho, jakou hudbu posloucháme? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Fandíme spolu moravskému fotbalu, v Olomouci držíme pravidelně palce Sigmě, Holici, Hodolanům a také Černovíru. Právě teď s námi vysílá trenér černovírského Ačka Tadeáš Psotka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tadeáš, na jaké úrovni se dneska v Černovíře hraje fotbal, jak si momentálně v sezóně vedete v tabulce?
2: V Černovíře aktuálně hrajeme 7. ligu, vlastně jednu ze 3 skupin v Olomouckém kraji a aktuálně jsme v top 4. Dokonce se mají nás bývá pár zápasů.
1: To je super, na co jste v černovírské klubové historii nejvíc hrdí?
2: Myslím si, že Černovír jako klub je nejvíce hrdý na svoji mládež. Spousta našich hráčů bývá v okresních a krajských výběrech. Několik odchovanců si zahrálo i v nejvyšších patrech fotbalu. Naposledy Martin Škoda si dokonce zahrál za Sigmu v první lize, ale hlavně jádro černovírských mužů tvoří odchovanci už po několik generací. Vlastně u mužů největší úspěch poslední doby byl postup do krajského přeboru. Ten se povedl, řekněme, té minulé generaci a ta současná se bude snažit napodobit a navázat na něj.
1: Co černovírské fotbalisty a jejich fanoušky v nejbližší době čeká?
2: Nám můžou zbývat poslední 2 zápasy. 31. května hrajeme doma s Vícovem a 14. května poslední zápas sezóny s Brodkem u Konice. Co se týče mládeže, tak 6. června hrají na domácím hřišti obě žákovské kategorie. Po nich pak se budou hrát malé turné, mladší přípravky a školičky a okolo toho všeho je nachystaný dětský den, který pořádá.
1: Děkujeme za pozvánky. Hráči nižších soutěží normálně chodí do práce. Co vaše kluci dělají v civilu?
2: Náš kapitán se stará o výrobní přípravu ve stavební firmě. 3 kluci pracují ve strojařině, máme tam učitele nebo vojáka z povolání, ale máme relativně mladý tým. Většina kluků jsou ročníky 2003 a mladší. Ti jsou na vysokých školách. Tam je to taky na celé škále od STKčka přes stavařinu po filozofii.
1: Atmosféra, návštěvnost při domácích zápasech v černovírské aréně u Komína, jak to vypadá?
2: Myslím, běžně chodí zhruba 100 až 200 diváků na některé prestižnější zápasy i více. Vlastně v poslední době, když bylo derby s Hodolanama, tak bylo až 1000 lidí. Kotel tvoří jádro asi 10, někdy více věrných fanoušků, kteří jsou opravdu skvělí, ti dokážou vytvořit super atmosféru.
1: Kde vidíte černovírský fotbal za 5 let? Jaké máte ambice, sny, plány?
2: Tak určitě bychom chtěli z muži postoupit do minimálně o úroveň výš. Je to realistický cíl a jinak se budeme snažit udržet co největší kvalitu právě v mládežnickém fotbale, postupně zvelebovat areál, aby fotbalisti, naši hráči, fanoušci měli co nejlepší zážitek v Černovíře.
1: Naším hostem byl trenér černovírského fotbalového Ačka Tadeáš Psotka. Děkujeme za rozhovor a ať to Černovíru dál střílí na hřiště a daří se i mimo něj. Naslyšenou.
2: Děkujeme, naslyšenou.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Květnové novinky Rádia Haná. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Haná jede v květnu dál.
3: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
4: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
3: Hrajte taky v Rádiu Haná, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Haná žije hokejem. Mistrovství světa? Jasně.

0: Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hná v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.

0: připravené další zprávy, pojďte si je poslechnout. Na randál si stěžují obyvatelé Krčmaně na Olomoucku. V obci slyší hluk z nově otevřeného úseku dálnice D55, tedy obchvatu, po němž obec volala více než 20 let. Ředitelství silnic a dálnic chystá měření hluku a pak rozhodne o případných opatřeních. Zahrát si plážový volejbal přímo v centru Prostějova. Půjde to i letos. Město informuje, že pískové sportoviště najdeme na náměstí opět na Malé Kuželně. Na místě bude od 11. června do 2. srpna. Podrobnosti na webu prostějov.eu. Nové možnosti péče v psychiatrické nemocnici v Kroměříži. Zahájila stavbu pavilonu akutní péče. Nabídne 115 lůžek. Jde o stavbu za více než 3,25 miliardy korun. Hotová bude v listopadu příští rok.
1: Nikdy se tady nestavila taková budova a bude poskytovat zcela moderní a důstojné zázemí pro léčbu psychiatrických pacientů a také důstojné zázemí pro personál. Roste počet duševních poruch, lidé potřebují péči psychiatrů a my potřebujeme poskytovat takovou péči, která je žádána, takže ty lůžka následné péče transformujeme v lůžka akutní péče.
0: Doplnila ředitelka nemocnice Adéla Stoklasová. Soud podmíněně propustil exposlance Dominika Feriho z vězení. Vyhověl tak návrhu žalobce i obhájkyně. Někdejší politik si odpykal 2/3 tříletého trestu za znásilnění. Doplníme, že zástupce poškozených byl dál proti propuštění, píše o tom ČT. Sport. O postup do házenkářské extraligy usiluje Házenkářská akademie Olomouckého kraje. V odvetě baráže o postup tým vyzve HBC Strakonice. Musí dohnat ztrátu 6 branek. Duel se bude hrát v sobotu v 15 hodin v hale Zora v Olomouci.
2: Počasí. Taky ve středu nás budou v našem regionu provázet i nadále letní teploty. Počítáme

0: V pátek nás opět čeká sluníčko a na teploměru přes 25 stupňů Celsia.
1: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

už dobře znám, to tiché hřmění, kdy zrcadlením se vrací to, co ztrácím.

0: šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
1: Píše se rok 1989 a my tu máme sametové nálady a na světě je další bondovka. Brzy po svatbě je žena Felixe Leitra zavražděna a Felix je znetvořen svým úhlavním nepřítelem, narkobaronem Francem Sanchezem. James Bond se vydává pomstít svého starého přítele a dokonce ignoruje příkaz od M, který mu odejímá licenci na zabíjení. Odtud také motiv celého filmu a písně License to Kill, tedy povolení zabíjet. V hlavní roli Timothy Dalton. Jeho prarodiče byli varietní umělci a jeho táta pracoval v reklamním průmyslu. Když mu bylo 16, v jednom londýnském divadle zhlédl inscenaci Macbetha a v tu chvíli se mladý Timothy Dalton rozhodl, že se stane hercem. Timothy měl pokračovat bondovkou Property of Lady, ale špatné reakce na povolení zabíjet vedly k řadě spekulací i k ukončení série a tak vznikla asi nejdelší, tedy 6letá pauza mezi bondovkami, během které Dalton od Bonda odešel.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Zpívá americká gospelová diva Gladys Maria Knight a dává jasné bondovské hudební razítko s nápisem Povolení zabíjet, License to Kill. A já vydávám povolení dát volume doprava.
0: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.

že hudba pomáhá vyjadřovat lépe naše prožitky a probouzí naše emoce? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.

Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš nový singl Selhání a děkujeme rádiu Hana, že podporuje naši muziku.